0: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Jdu si dát pauzu.
6: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
13: Tady mi třenko nepochvete.
12: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůtí šunku. A teď držíte zobáky.
14: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
16: Já ti nevím.
17: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON.
18: Dobrý den.
17: Dobrý den. Jste tu dlouho?
18: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
19: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
20: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
21: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: vymyslíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Flexa, akučka a ta...
5: Šoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
1: Je to napínavé.
2: To dáš.
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Čemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde politvě, no.
11: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
12: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: Fio.
13: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90. A Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
14: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
14: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
17: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
17: No Jiřinko.
18: Hele. Jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
18: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
18: No, a to je pěkný.
17: To je pěkný?
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
19: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
20: Dětské zuby jsou jedinečné.

0: a Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Křoviňák.
4: Klepeta.
6: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Marlenka, Napoleonky od Marlenky.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
5: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. A pro všechny zákazníky prací prostředky za nejnižší ceny na trhu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
13: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
14: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
13: No tu sousedovou přece.
14: Proč?
13: Ne, líbí se mi.
15: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
14: Mě už nemiluješ.
13: Ale miluju.
14: Ne.
15: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
16: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
13: FIO!
17: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
18: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
19: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
20: Volá vaše nádobí o pomoc?
21: So what?
20: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
22: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Flexa a kučka a ta...
3: Křoviňák.
2: Klepeta.
4: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
7: Nulka.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Nech do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
1: Je to napínavé!
2: To dáš!
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
7: Kauflandu již od středy Super Kauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
10: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
11: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko. Hele. Jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
11: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
11: No, a to je pěkný.
12: To je pěkný?
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
16: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
17: To je ta země zaslíbená.
18: A co budeme jíst, praotče?
17: Objednám košík.
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Flexa a kučka a ta...
12: Křoviňák.
6: Klepeta.
2: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Oral-B!
0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou Kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
1: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
4: Chceš jít parcelu na diskotéku? A kterou?
3: O tu sousedovou přece.
4: Proč?
3: Ne, líbí se mi.
5: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
4: Mě už nemiluješ.
3: Ale miluju.
4: Ne.
5: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
2: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
3: FIO!
6: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu, dej si KitKat.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Hellmann's.
11: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Volá vaše nádobí o pomoc?
13: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
15: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
16: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
19: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
22: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
3: Flexa. A kučka a ta...
23: Křoviňák.
3: Klepeta.
24: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
5: Teda, Alenko, to voní báječně.
6: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
3: Je to napínavé.
4: To dáš.
2: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
5: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
6: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
8: Jiřinko? Jiřinko?
9: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe.
8: No jo, přišla na snídani.
9: No Jiřinko.
8: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
12: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC Blok za 64,90. Kaufland.
13: Hellmann's.
14: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
16: Chceš jít parcelu na diskotéku? A kterou?
15: No tu sousedovou přece.
16: Proč?
15: Ne, líbí se mi.
17: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
16: Mě už nemiluješ.
15: Ale miluju.
16: Ne.
17: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
18: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
15: FIO!
19: Volá vaše nádobí o pomoc?
20: So what?
19: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
21: Somat Micigel. Pro mě číslo jedna.
22: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Oral-B!
0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Ucpaný nos,

0: Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Flexa, akučka a ta...
2: Křoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.

0: Medový dort od Marlenky.
1: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
9: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
10: Chci jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
9: Po tu sousedovou přece.
10: Proč?
9: Ne, líbí se mi.
11: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
10: Mě už nemiluješ.
11: Ale miluju.
10: Ne.
11: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
12: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
9: FIO.
13: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
14: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
17: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
21: Teda Alenko, to voní báječně.
22: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
23: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
24: Flexa, akučka a ta...
25: Křoviňák.
24: Klepeta.
26: V Uneobi vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
27: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
28: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
29: Zavádíme nový pojem nulkání.
0: sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

Freaks at.

freaks at. Tell me where the freaks at.

0: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
1: Je to napínavé.
2: To dáš.
0: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
3: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
5: Může být rychlé jídlo gurmánské? Může. Fresh Bistro vám dá vždy víc. Víc ingrediencí, víc energie, víc chuti. Farmářská polévka za 47,90 nebo salát s kuřetem a červenou čočkou za 84,90. Albert.
6: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
12: Tady mi všem to nepochvete.
11: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
13: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON.
17: Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
19: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Hrozny tmavé bezsemené 500 gramů za 24,90. K Jarmark hotové jídlo za 79,90 a Bref WC blok za 64,90. Kaufland.
20: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
21: Volá vaše nádobí o pomoc.
22: So what?
21: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
23: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
24: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
25: Oral-B!
26: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
27: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Flexa, Akučka a ta...
2: Šoviňák.
1: Klepeta.
3: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.
14: Hellmann's.
22: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší.

Welcome.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Why don't we take the day off? I'm just laying it out on the table.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: 오빤 강남스타일.
1: Nikdy se nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě.

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší, ey.

0: Stovky.
1: To je mega dobrý, ale víš co je ještě dobrý? Tam je ten výhled, kámo. No, vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím. Tak, dívej se jak miliona.

0: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
5: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od

0: Pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
5: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
4: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
5: Albert stojí za to jíst lépe.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
7: Nulka.
8: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma. Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: A teď trojitý epet.
15: Ty jsi teda číslo.
14: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
15: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
16: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
17: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
18: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
19: Pračka je doma, velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče značky AEG, jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
20: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

slow.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
15: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
16: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybos třeba.
17: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové?
7: Ne, vyprané v Pervolu.
10: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
9: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
11: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Flexa, akučka a ta...
21: Křoviňák!
20: Klepeta.
22: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
23: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
24: Už žádný, mami, restartuj to.
25: Už se mi nesekne při penalti.
26: Už nespane, když páříme s klukama.
23: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
27: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
13: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
14: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
13: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
14: Albert stojí za to jíst lépe.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jdu si dát pauzu.
18: Dej si pauzu, dej si KitKat.
19: A teď trojitý epet.
20: Ty jsi teda číslo.
10: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
19: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
20: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
21: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
20: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
21: Jo, grill.
22: Home Credit. Pro lepší příběhy.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
24: Nulka.
25: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
26: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Monikuba Gárovou,
27: Jakuba,
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Mikýř,
27: Tereza,
28: Maškova,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr,
28: Švancara,
27: Martin,
28: Hrano.
29: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
31: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji nabíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
37: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

traky, je a čáda, viděl Bosnu i z kope domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
14: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
15: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30-minutový zázrak.
16: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
17: Čemku? Jenom jsem z okresu.
18: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
17: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
19: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
20: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
19: Fio.
21: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka.
23: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
24: Už žádný, mami, restartuj to.
25: Už se mi nesekne při penalti.
24: Už nespane, než páříme s klukama.
23: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Flexa, akučka a ta...
26: Křoviňák.
19: Klepeta.
27: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
28: Hellmann's.
29: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
5: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: A teď trojitý epet.
13: Ty jsi teda číslo.
12: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
13: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
14: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
17: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
1: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
6: Tady mi všechno nepochvete.
5: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
7: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
9: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

up mine. Dig it up, mine. Dig it, mine.

0: toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
7: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
7: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
9: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
8: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
9: Albert stojí za to jíst lépe.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
14: Čemku? Jenom jsem z okresu.
15: Z finančáku?
16: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
15: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
14: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
17: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
18: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
17: Fio.
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
20: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
21: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Flexa, akučka a ta...
23: Křoviňák.
17: Klepeta.
24: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
25: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
26: Už žádný, mami, restartuj to.
27: Už se mi nesekne při penalti.
26: Už nespane, než páříme s klukama.
25: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
28: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče značky AEG, jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
29: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
30: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
31: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
32: Zavádíme nový pojem nulkání.
0: sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
29: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
4: Abych do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle.

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, pořád jsem hladový a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší.

0: žádný stopky.
1: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím.
0: Tak, dívej se jak milionář brečí, i když ty

0: sohbet.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
9: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
14: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
15: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
19: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
20: Tady mi Čenka nepošlete.
19: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
21: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
22: A teď trojitý epet.
23: Ty jsi teda číslo.
22: Jednička ve stabilitě, jako epet.
23: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Flexa. A kučka a ta...
28: Křoviňák.
27: Klepeta.
29: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
30: Oral-B!
31: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
0: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
1: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Monikuba Gárovou,
7: Jakuba,
12: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
12: Vikýř,
7: Tereza,
12: Maško,
7: René Dan,
12: Monika Tymková,
7: Petr,
12: Švancara,
7: Martin,
12: Hrana.
17: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
30: Návykový látky až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji nabíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
37: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, pravda?

0: Objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
12: Tady mi všem to nepochvete.
11: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
13: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
15: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
16: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
20: Už žádný, mami, restartuj to.
21: Už se mi nesekne při penalti.
22: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
23: Flexa, akučka a ta...
24: Křoviňák.
23: Klepeta.
25: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
26: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
27: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
28: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
29: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.

0: zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymkova,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutain Sensitive Plus.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.

0: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
4: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
3: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
4: Albert stojí za to jíst lépe.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
12: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
13: Přemku? Jenom jsem z okresu.
14: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
12: Týden.
13: Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
15: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
16: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Fio.
17: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Hele, nebyl to Fittipaldi?
3: Tak to bude divoká jazda.
2: No, ale zatím to tak nevypadá.
3: Tak skoro do boxu?
2: Hele, a je to vůbec on?
7: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
10: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
5: Ne, vyprané v Pervolu.
10: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
4: Flexa, akučka a ta...
6: Křoviňák.
4: Klepeta.
12: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Jdu si dát pauzu.
11: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
10: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
9: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
10: Albert stojí za to jíst lépe.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
16: Ty máš vždycky něco v rukávu.
17: Mám M-Bank.
15: M-Bank. Velká malá vítězství.
18: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
19: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
20: Ne, vyprané v Pervolu.
19: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
21: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
22: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penalti.
24: Už nespane, když pážíme s klukama.
21: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
25: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
26: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
27: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
28: Flexa, akučka a ta...
29: Křoviňák!
28: Klepeta.
30: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
31: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
32: A teď trojitý Epet.
33: Ty jsi teda číslo.
32: Jednička ve stabilitě, jako Epet.
33: Spolehněte se na Epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
0: zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
3: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
4: A běhej, rozpohybost třeba.
5: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. FIOBANKA, pro všechny pozemské radosti.
6: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Nálikový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
29: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Dej do ní svoji navíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
37: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
38: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Přemku? Jenom jsem z okresu.
8: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
7: Jde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
9: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
10: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Fio.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
13: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
14: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
15: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Yeah. Středa, středa, středa.
22: Řekni heslo.
21: Opavia.
22: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
21: Tak zase ve středu.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
0: Nulka.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
3: Quiet, please.
24: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
25: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků.

0: Monte, vždy s tebou.
1: Krásně mi končí škola, volá zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
3: pak hrnky, flašky, kufříky,
1: vyměním za kuponky.
4: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
5: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1, chuť pokračovat.
7: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 16,90. Penny.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
14: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.
16: Očko tě zve do kina.
17: Kam jedeš, Ano?
18: Do Berlína.
17: Nemáš kluka?
18: Nemám.
17: To je fajn.
18: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
17: Smysl, že chceš být sama.
18: Možná nechce. Já nevím.
17: Já nevím.
18: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
17: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
19: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
20: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: od Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
1: Tento týden z Kaufland Card Extra kajzerka multicereální za 2,90 a Gianna tuňákový salát za 29,90. Nyní v Kauflandu.
2: Wow.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Volá vaše nádobí o pomoc.
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
10: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
11: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
12: L'Oréal Paris uvádí.
13: Počkat, počkat! Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
12: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
13: Když září moje vlasy, zářím i já.
12: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
13: Vy za to stojíte.
14: Oral-B!
15: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
18: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
19: Hello, hello, it's Robbie Williams.
18: I brought something delicious.
19: Felix,

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
5: Brev zná jednodušší způsob.
6: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
5: Non-stop čistý.
4: A svěží.
6: Nový Brev Color Auto Active.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bakárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Prázdniny končí, škola volá, zalídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
8: pak hrnky, flašky, kufříky
6: vyměním za kuponky.
9: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Rosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: Usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
15: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
2: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
3: A to není běžný?
2: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
4: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
5: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
6: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou. Remember
12: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
9: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
8: Po tu sousedovou přece.
9: Proč?
8: Ne, líbí se mi. Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vláhá.
9: Mě už nemiluješ.
8: Ale miluju.
9: Ne.
8: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
8: FIO!
10: Remember how the stars stole the night away.
11: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
12: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
13: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
19: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
20: No jo, přišla na snídani.
19: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
20: Dobrý nápad.
19: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
20: Až 70%.
19: No, a to je pěkný. To je pěkný?
21: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
22: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit. Protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
24: Boys,
2: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: Vzpomínáte? To byla doba.

0: A teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotním přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity.
8: Do košíku dej i ty.
9: Medvěď musí dobře pít,
10: svač na boxe v bezpečí.
11: Pak hrnky, flašky, kufříky vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
14: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
15: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc trvanlivé mléko Bonny plnotučné litr za 10,90. Penny.
16: Remember how the stars stole the night away.
17: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
18: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
2: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
1: No tu sousedovou přece.
2: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
3: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
2: Mě už nemiluješ.
1: Ale miluju.
2: Ne.
3: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
1: FIO!
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

0: vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Tak bych do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Una vueltita, otro besito, nos vemos.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: vytáčím tě dokola.
1: Vy jste ten zpěvák.
2: Byl to ten zpěvák?

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: žijete naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
5: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
6: A to není běžný?
5: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
7: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
8: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
12: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: Wow.

0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Očko tě zve do kina.
2: Kam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
2: Nemáš kluka?
3: Nemám.
2: To je fajn.
3: Co myslíš? Kolikrát?

0: V životě prožiješ takovýhle den.
1: Jsi myslel, že jsi větrama?
0: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Prázdniny končí, škola volá, zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky,
8: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
0: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc energetický nápoj Tiger půl litru za 13,90. Penny.
12: Remember how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
14: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
3: Zdraví začíná v malých návicích.
4: Kým to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzlet povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart nákupy.
13: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymkova,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Nájkový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji navíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová dobrodružství s Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To

0: To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: 7 Days okolo Orea.
3: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
4: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělej to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Očko tě zve do kina.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
3: To je fajn.
4: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
3: Myslel, že jsi být sama.
4: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: mlynářský rohlík žitní za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Krásně mi končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity.
7: Do košíku dej i ty.
8: Medvěd musí dobře pít,
9: svač na boxe v bezpečí.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky
11: vyměním za kuponky.
12: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
13: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
14: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
15: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Nescafé instantní za 119,90. Penny.
16: Datart nákupy.
17: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
18: Hned tam jedu.
17: Datart.
19: Datart.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
2: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
7: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
8: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
9: Hele, nebyl to Fittipaldi?
10: Tak to bude divoká jazda.
9: No, ale zatím to tak nevypadá.
10: Tak skoro do boxu?
9: Hele, a je to vůbec on?
11: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
12: Očko tě zve do kina.
13: Kam jedeš, ano?
14: Do Berlína.
13: Nemáš kluka?
14: Nemám.
13: To je fajn.
14: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
13: Jsi myslel, že chceš být sama.
14: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
13: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.
15: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
9: A běhej, rozpohybost třeba.
10: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
14: Volkswagen.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Yeah. Středa, středa, středa.
19: Řekni heslo.
18: Opavia.
19: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
18: Tak zase ve středu.
20: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
21: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka.
23: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bezlepkové za cenu běžných. Jen tento měsíc. Albert.
24: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
25: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dán,
27: Monika Tymkova,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrada.
26: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Nájkový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Dej do ní svoji navíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
36: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
37: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Kaufland.
2: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appledu.
3: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
5: pak hrnky, flešky, kufříky
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc od pátku do úterý vepřová panenka kilo za 129,90. Penny.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
2: A to není běžný?
1: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
3: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
4: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol. Remember
5: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
12: Mít malé sny. Nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
15: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena

0: vyrobena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrada.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: the others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?

0: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
1: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu. Remember
3: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.

0: Seven Days okolo Orea.
1: Oreo uvnitř Seven Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
6: Mít malé sny. Nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
11: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
12: A to není běžný?
11: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
13: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
14: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
17: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Nikdy se nechtěl bavit, David, ale některý věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

nejde to vysvětlit, musíš zažít. Režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: to je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tamhle ten výlet, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím.
2: Tak, dívej se, jak milionář brečí.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete mlynářský rohlík žitný za 7,90, pizza Ristorante za 49,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a

0: ušetřete nejvíc.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Krásně mi končí škola, volá zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
8: pak hrnky, flešky, kufříky,
9: vyměním za kuponky.
10: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
11: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
12: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
13: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
12: O tu sousedovou přece.
13: Proč?
12: Ne, líbí se mi.
14: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
13: Mě už nemiluješ.
12: Ale miluju.
13: Ne.
14: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
15: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. Fiobanka.
16: Fio!
17: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna. Remember how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu. A tak může Dolgit krém zlepšit pohyblivost. Německá kvalita za dostupnou cenu. Dolgit krém, váš expert proti bolesti.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Miki,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
5: Vzpomínáte? To byla doba.

teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.

0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
3: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
4: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
3: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
4: Albert stojí za to jíst lépe.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
9: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
10: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej. I want
15: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
16: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Přemku? Jenom jsem z okresu.
20: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
19: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
21: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
22: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
21: Fio. Flexa. A kučka a ta...
23: Křoviňák.
21: Klepeta.
24: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
25: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
26: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
27: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B.
0: Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu

0: Oučko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím.
1: Já nevím.
2: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se klidu, respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe, může být třeba 200, takový.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
8: Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
11: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
12: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
13: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
14: Wow.

0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Tady jsme!
2: Oh. Prosečník, který není spocený.
3: A voní svěže.

0: po mentolu. Neuvěřitelné.
1: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
6: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík.
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bakárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přilnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte. Don't know who's been gassing no more.

0: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
9: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
8: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
9: Albert stojí za to jíst lépe.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4%.

0: 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám mBank.
0: mBank. Velká malá vítězství.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
8: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
9: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové?
10: Ne, vyprané v Pervolu.
9: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: O tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi.
13: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
13: Ale miluju.
12: Ne.
13: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
11: FIO!
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: I wish you could stay.
1: Oh, that's what they're doing?

up, mine. Pick it up, mine. Pick it, dig it.

0: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
3: Dech mi vždycky dojde dřív.

0: než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
7: Prosečník, který není spocený?
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Wow.

0: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
8: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Foťákla je v jediné talk show v Česku, kde se naši hosté bojí, že se budou bavit až moc dobře a něco nám na sebe prásknou. Dobrý večer. Většina lidí si o naší dnešní hostce udělá obrázek pravděpodobně hnedka v první vteřině. Vidí výrazné tetování, odvážné kostýmy a image drsné reperky. Ona je ale mnohem víc než jen vizuální šok pro kontroverzní diváky. Je to neuvěřitelně pracovitá umělkyně, je to moje kamarádka, která se v českém showbiznesu rozhodně nestrácí. Dokáže vyprodat kluby svou rapovou show a v zápětí zazářit jak to jako elegantní zpěvačka v televizi. Její upřímnost na sociálních sítích inspiruje tisíce fanoušků, ale dneska odložíme mikrofon i pódiovou masku. Dámy a pánové, přichází Charlotte Black!
1: Čau!
0: Většinou si při zahájení rozhovoru sedneme, ale ano, tohle by byla kardinální chyba. Tak, já jsem Kuba, tohle to je Charlotte a ano, je to královna outfitu, doslova se takhle dá říct. Tohle to je premiéra tohoto oblečení?
1: Ano, je. A dělala jsem ho speciálně pro tento večer.
0: Já tomu nevěřím.
1: Koukala jsem na seriály a našívala jsem si plešáčky.
0: No a... Kde jsi sehnala tolik plišáčků?
1: To se dá objednat různě.
0: To jsou ale všechno miminka, kde mají maminku.
1: Ano, no, ne, tady.
0: Tady. Šájo, sedí si u nás.
1: Ano. Tak, krásný dobrý večer. Já se vás takhle prohlídnu taky. Než začneme, já bych se ráda zeptala. Jestli tato show se bude též vysílat, nebo to bude stejně jako s tou zbytečně dobrou show. Já nevím, jestli to víte, ale já jsem první a poslední host tohoto pořadu, tak mě to jenom zajímá.
0: Jo, ano. Teda ne tohoto pořadu, doufám, ale skutečně zbytečně dobrá show byl velice ambiciozní jako koncept. A kam jsme ukecali jenom dobré kamarády a tak Šája dorazila. Doufám, že to není prokletí.
1: Ne, určitě.
0: Co, když jsi prokletá?
1: Nejsem. Věř mi, že ne.
0: No. A viděla jsi ten díl někdy?
1: Ne, v životě jsi mi ho neukázal.
0: To byl tak zábavný díl, tam byly takový střihy, ale asi to přišlo zábavný jenom mně. No, tak co se dá dělat? Já teda musím úplně na začátku ve vší upřímnosti říct, že se Šájou známe vlastně docela dlouho a já jsem si říkal, ty bláho, kdy ta holka vyroste z toho oblíkání, víš, je to takový, jako přece jenom táhne jí na 30 a zatím ne?
1: Ty na to mám navázat, jako,
0: já, nebo, můžeš.
1: Já jsem myslela, že mě znáš už tak dobře, že to se jako nestane. Že takhle budu chodit, že budu stará babička, bude mi prostě, hele, 96 se mi líbí, jo, takový aha věk. Takže 96 je dobrý věk.
0: Poslední deska a...
1: Přesně tak. A budu mít tu hůl celou třpitivou, možná i vozíček nějaký třpitivej. A,
0: jako flitrovaný.
1: Jasně, že
0: takový to chodítko.
1: Přesně tak.
0: V tom chodítku diskokouly.
1: Přesně tak, a pojedeme furt.
0: No a počkej, pozor, a počítáš v tomhle plánu i s Lukasem?
1: No tam je to trošku těžší, vzhledem k tomu, že je o 10 let starší, tak tam budeme doufat, že
0: ale to no ne,
1: bude.
0: Tak tam někde u té hrobky prostě budeš prostě jenom... Lukasi.
1: Budeme stále tancovat spolu, ano.
0: Musím říct, že Charlotte a Lukáš jsou... úžasný pár, kteří si zároveň vzali jako příjmení název labelu, který jehož je Lukas jako majitelem v podstatě.
1: Ano, Blackwood Records.
0: Blackwood Records. Mm-hmm. Takže ty seš Charlotte Black.
1: Ano, je to tak.
0: Black. Je to těžký se přejmenovat?
1: Ono bylo těžký se jmenovat i Charlotte, ale tak jsme si řekli, že si to ještě stížíme, že jakoby to je nízký level, že k tomu ještě přidáme tohle, ale celá ta story zatím je taková, že můj manžel Lukas má vlastně jméno Lukas Black takhle celý život jako svoje umělecké, málo kdo ho znal pod svým jako rodným jménem a když jsme řešili, jaké...
0: Jirkovský.
1: Ano. A já říkám, Charlotte Jirkovská.
0: Ne, díky.
1: Takže tak, a on i to tak měl jako rád, že vlastně nikdo jiný ho pod tím svým jménem jako neznal. A já jsem nechtěla, aby přejímal moje rodné příjmení, takže jsme se tak rozhodli...
0: Počkej, že by se jmenoval Lukáš Frantina? Ježíš, tak to bych mu přál. Jaj. My máme s Lukášem... Je tady?
1: Samozřejmě, kde? Že je tady. Ale
0: my máme s Lukášem takovou... Já vlastně to asi nemám říkat. A nebo já to řeknu, je to moje show. No, my když se s Lukášem vždycky takhle pozdravíme, tak ještě než si řekneme jako kdyby ahoj, tak se podíváme...
1: Máš dobrý, řekni to.
0: Tak to řekni ty, o to bude znít líp.
1: Máš dobrý péro.
0: Mm-hmm. Dík. No. Já vím, jak to zní, ale my to vždycky myslíme tak jako gentlemansky. Když se koukneme na tu bouličku a říkám, brácho v těch kalhotech, krásný éro.
1: Já jsem myslela, že to má tu hloubku metaforickou, ale ne.
0: Nemá to. Hloubku to nemá, šířku to taky nemá. Takže kdysi dávno jsem dělal rozhovor s Beatou Rajskou.
1: Ano.
0: A říkali jsme si, že bychom mohli udělat jako český Met Gala. Víš, co je Met Gala?
1: Jak tam
0: vynášejí takový ty super roby. A jasně, že jsme v těch vizualizacích mám tebe. Mm-hmm. Ale Met Gala je Metropolitní muzeum v New Yorku. A tam se nějak vybírá na nějaký ten jeho provoz, blablabla. Mm-hmm. Tak my jsme si řekli, že bychom udělali taky Met Gala, ale že by to bylo pro Hornický muzeum Příbram.
1: Mm-hmm. Rozumím.
0: A mě by se tam strašně hodila.
1: No ale...
0: A jaký bys...
1: Ty se směješ, ale já bych určitě za outfitek jako po...

0: Ty sa smieš, ale abych za***l outfitek po***. Áno, áno. To,
1: ale to víš moc dobře, ja že když vím. Mám vždycky nějaký jako challenge.
0: Když máš cíl,
1: když mám cíl,
0: máš vizi.
1: Tak věřím, běžím, dokážu.
0: Mimochodem, co to byly ty narozeniny toho Milana Peroutky? To byly fakt narozeniny?
1: Ano.
0: Byla jsi tam, viď?
1: Ano, je mi jenom jako nejdřív šoková ta otázka vlastně, na co se mě ptáš.
0: No ne, tak oni si pronajali kostel a bylo ano. Tam...
1: Velký maškarní, byli jsme za Piráty.
0: 300 lidí tam snad bylo a pod titulem bylo, teda zadání bylo Pirát?
1: Ne, tak bylo, každý mohl přijít, v jakém kostýmu chtěl. Justý. A já to mám ráda, tady tyhle ty, že jo, dress code-ový záležitosti. Takže tam jsem se vyřádila.
0: A nepíšou ti občas, že jsi třeba nedodržela dress code?
1: Tak já, tak jako podle mě, já jsem
0: Tak a dodržela jsi nikdy dress code?
1: Těžko říct, ale já si myslím, že se vždycky snažím v rámci té akce dodržet to dekorum. I když ve vlastním stylu a ve vlastní energii, tak ale furt se snažím...
0: Já dodržuju dress code, svůj dress code jsem dodržela.
1: Ale tohle to je takovej tvůj, jako to mi přijde, že jako k tobě sedí. Ale jako ve výsledku, jako i kdybys tady seděl v mikince v čepičce, tak bys taky mohl sedět ve skejtovém.
0: No mohl bych, no. Ale... Jako mě by to bylo jako i pohodlný, mě by se to i líbilo, ale Dušková vždycky řve, já se vyfiknu, ona si veme prostě ty štekle, 3 hodiny se připravuje a já jdu pak v teplákách, což mám rád, ale ona se za mě stydí. A ona jak má dlouhý nohy, tak vždycky chodí třeba 3 metry přede mnou.
1: Já bych ti to jako přiložila jako v tom ženském jazyku, ona se nestydí, ono jí jenom jako štve, že když ona dala tolik jako snahy a úsilí do toho, aby vypadala dobře a tím ti ukázala, jsem tvoje žena, jdeme ven, chci, aby se mě byl pyšnej. Takže
0: tohle ty... mi všechno říká tím.
1: Ano, to ti všechno říká tímhle tím. Takže ty vlastně řekneš, mám tě úplně na jídlo.
0: Tohle jsem jí řekl přesně, jo. Jsem já to, ale hrubý a nasprosták. Co ten tvůj pejsek?
1: Jo, tak to pojďme si říct.
0: Oni mají hrozně roztomilýho psa. Ale já se mu jako nechci smát, ale on je chudák hluchej. A on tak jako hrozně divně furt dělá tohleto tou hlavičkou?
1: On má vadu na mozku, víš. No. Takže... ne, to je v pořádku.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi 2 kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
10: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
13: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
14: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
13: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
14: Albert stojí za to jíst lépe.
15: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
16: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
17: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
18: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
17: No tu sousedovou přece.
18: Proč?
17: Ne, líbí se mi.
19: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
18: Mě už nemiluješ.
19: Ale miluju.
18: Ne.
19: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
10: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. Fiobanka.
17: Fio!
20: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
21: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
25: Gloss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
26: Jdu si dát pauzu.
27: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
28: Už žádný, mami, restartuj to.
29: Už se mi nesekne při penalti.
30: Už nespane, když páříme s klukama.
27: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
31: Očko tě zve do kina.
32: Kam jedeš, Ano?
33: Do Berlína.
32: Nemáš kluka?
33: Nemám.
32: To je fajn.
33: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový hleda?
32: Myslel, že jsi s věcama.
33: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
32: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
0: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
4: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
0: Tereza,
4: Maško,
0: René Dan,
4: Monika Timková,
0: Petr,
4: Švancara,
0: Martin,
4: Hrana.
0: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
0: Nálikový látky až po samotným přelnu.
34: Správně, jsi šikulka.
0: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
4: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: tak budeme doma. Nebudeme nikam chodit. My tady máme, totiž my jsme se podívali zpátky do budoucnosti, Ježišmé, abychom si ukázali, jak bude pravděpodobně vypadat Charlotte Black k budoucnu.
1: Let's go.
0: No, ale tak to, co je nejblíž? No asi všechno, ne?
1: Asi všechno. Já si myslím, že tohle, já jsem takový, to je pade, můj stoprocentní max. Celoživotní. Úsměv s fakáčema.
0: Úsměv s fakáčema? No. No. Já, musíme se dostat ke tvé kariéře.
1: Ano.
0: Jo? Tak nejenom, že jsi teda, řekl bych, výrazná módní ikona, tak zároveň jsi zpěvačka, která dlouho byla, řekněme, zaměřená spíš na tu rapovou část, protože Blackwood Records je spíš jako rapový vydavatelství. Je tam Refew, René Dank, i když René Dank už taky není rap. Neď?
1: My jsme takový multižánrový.
0: Jsme takový prostě, děláte si, co chcete.
1: Přesně.
0: No a zároveň jsi se před pár lety stala taky muzikálovou herečkou.
1: Ano.
0: A chtěl bych tady citovat jednu věc, jo?
1: Ano.
0: Počkej. Proč nespíváš hezky? Tady je napsáno. Kdyby si zpívala jako z muzikálu hezky, tak by tě lidi měli rádi. Ty nechceš, aby tě měli lidi rádi?
1: Takhle, já si myslím, že ať člověk udělá v životě cokoliv, tak se vždycky najde ten člověk s tou hůlkou, co tě bude chtít být.
0: Přesně.
1: Ale jako já to chápu. Jako, že vždycky o mě má někdo nějakou jako představu a když nenaplňuji ty správné šuplíčky, tak dostávám za ouška.
0: A ty jenom, a já vám na ty šuplíky s... Ale, abychom ukázali i tvojí něžnou stránku, jestli můžu.
1: Ano, určitě, ukáž.
0: Tak se pojďme podívat na ukázku. Ty krávo.
1: Nedělej to! Nepočkej! Tadle, jako, to je...
0: Já jsem si zakázal se dojímat, ale...
1: Tadle věc je emotivní i strašně pro mě.
0: To bylo fakt dobrý.
1: Pro mě celkově to, že dali šanci člověku, jako jsem já, vůbec jako figurovat v takový, v takovém jako úžasném ansáblu.
0: To je Karlín, nebo co to je?
1: Je to Broadway.
0: Broadway, sorry.
1: To Broadway a zase bylo to strašně všechno náhodný. Oni se mi ozvali, dobrý den, Charlotte, prosím vás, my tady máme jednu roli a úplně náhodně tři lidi za sebou nám řekli, že to musíte hrát vy, tak my vám teda voláme. Takže to byl začátek celého tohohle příběhu. Já jsem tam vlastně přišla, vůbec jsem nevěděla, jako, co se bude dít, co jako bude.
0: A znala jsi Olympic do té doby třeba?
1: Samozřejmě, že jsem znala, ale jako, že bych znala celý jejich repertoár, tak to bych kecala. Samozřejmě ty největší fláky, jako, nějak se vytrácíš, má lásko, tak to je jasný. A stačilo teda, že jsem přišla a ani jsem podle mě větu nezaspívala a oni řekli,
0: Bereme. Ne, fakt jo.
1: Takže já jsem fakt za to šťastná. Že
0: aspoň... Co říkal starý Janda na tohleto?
1: Jako byl rád.
0: Byl rád?
1: Jo. A i teda, jakoby, i teda jeho dceruška tak, taky mi říkala, že se
0: jí to... jako jo?
1: Ano. My máme moc hezký vztah jako s Martičkou. Takže to, že mě to vlastně, ona vlastně odsouhlasila, tak to pro mě bylo ještě o to víc. Jako. Já jsem si řekla...
0: Tak budeš teďka jako v budoucnu zpívat hezky častějc?
1: Kdo ví? Ono zase, když jako člověk jede podle těch prozeb, těch ostatních, tak mě to pak přestane bavit, viď?
0: Jo, musí to být takový, že ti to lidi spíš zakazují. Nespívej to, strašný. Tohle bylo fakt shit. Přesně už to neopakuj.
1: A já opět, jo, dobrý, takže jdeme to dělat.
0: Aha, ty mě budeš hecovat. Další muzikál. Dobře, já totiž vím, že když jsme u těch muzikálů, tak za prvý, dlouho se to trénuje. Kolik toho odehraješ? Kolik z toho odehrála?
1: Ty jo, to mám strašně moc.
0: Kopel. Já jsem se tam ještě nedostal.
1: 70
0: představení.
1: Jo. Možná víc,
0: ale... A je to furt vybouchaný.
1: Je, no.
0: A
1: lidi to baví, nás to baví, takže my jsme fakt z toho šťastní.
0: A ta zápletka toho muzikálu je jako...
1: Když vám to shrnu úplně jednoduše, tak je to takovej novodobej Romeo a Julie, jo? Ale je to velmi jako ve zkratce. A baví mě, že se propojuje to, že je ta hudba vlastně z té starší doby, ale oblečená do nového kabátu a i ten slang a ty vtipy jsou víc přizpůsobený vlastně dnešní době. A

0: třeba mladším, mladším jako posluchačům a divákům.
1: Jsou tam humory?
0: Jsou tam humory, no.
1: Mám rád humory. A s kým ty tam takto? Ty jsi ta holka, která
0: ano,
1: se tam...
0: Ano, jakoby...
1: Tak říkala, že to je moderní pojetí, tak já si už nejsem jistý.
0: Ano, hraju tam roli Denisy.
1: Denisa.
0: Denisa je bohužel z velmi jako problémového prostředí, takže jako doma.
1: Prostě jako Julie.
0: Jako doma, přesně tak. A má tam takovou velmi romantickou zápletku, kterou samozřejmě nechci prosazovat, kdyby někdo se chystal na to jít, tak ať má překopení. No, jak to s Denisou dopadne?
1: Jako tuším, že asi bude chodit s tím klukem, ne?
0: No, jako ne.
1: Tak se otráví, on ji uvidí mrtvou, tak se otráví taky. Ona taky se ne. Pak probudí a říká, do p***le, on je mrtvý, tak se otráví znova.
0: Taky ne, hele.
1: Taky ne?
0: Taky ne.
1: Tak v tom případě půjdu na Broadway.
0: Dobře.
1: To mě zaujalo. Dobře, tak a chytla jsi slinu? Dá se tak říct, chytila jsi slinu?
0: Já jsem dostala pár nabídek, ale necítila jsem, že to je pro mě. Každopádně teď je na stole jakoby jedna rolička, kterou teda bohužel fakt...
1: Ale může.
0: Nemůžu ještě.
1: Teď je 8. září, holka.
0: Já vím, že je, ale já nevím, jestli se do té doby rozhodnu.
1: Jo, ty ses nerozhodla.
0: Ještě ne. Ještě
1: tak my ti pomůžeme.
0: Ne, já vlastně fakt nevím, jestli to můžeš, že by mi z toho byl velký.
1: Jasně, že jo. Ne. Kdo to dělá? Michal, tady se známe.
0: No, dělá to, jako...
1: Dělat, no tak... To říkám, mi to říkám.
0: No, je to prostě za mě jako krásná, úžasná věc. Je to podle mě poprvé, kdy v takovémhle muzikálu by dali možnost...
1: Kleopatra to bude! Prst pravdy! No dobrý.
0: Nic neříkám.
1: Já o ničem nevím. No tak uvidíme, co to bude, až to bude. Ale myslím si, že kdyby si dostala nabídku třeba na, nevím, Kleopatru, fakt bych to vzal. Fakt bych to vzal. A taky Broadway, taky Broadway.
0: Projít hlavou.
1: Kdyby ta nabídka přišla.
0: Nechám si to projít hlavou, ano.
1: Tyjo, skérovaná Kleopatra, prostě. Fakt, jako nějakou problémovou holku. Jako sorry, to bych jako skoro říkal, je to lichotka, vážně? Bývalá feťačka, fakt špatně na tom byla, všechno tohleto. Nespívejte, Charlotte, bereme vás. To bych nevěděl, víš, jako jestli to, ale
0: teďka už ses
1: osvědčila a Kleopatra, to by teda, to myslím, že v tom tvým portfoliu by... Na tvý bingo kartičce nebyla nikdy?
0: Ne.
1: Kleopatra?
0: Ne.
1: Co ten tvůj pejsek?
0: Jo, tak to pojďme si říct.
1: Oni mají hrozně roztomilýho psa, ale já se mu jako nechci smát, ale on je chudák hluchej. A on tak jako hrozně divně furt dělá tohleto tou hlavičkou?
0: On má vadu na mozku, víš. No. Takže ne, to je v pořádku.
1: Ale je krásné.
0: Já dlouhodobě spolupracuju se psím útulkem Doxy a fotili jsme pro ně jeden charitativní kalendář a vlastně kdokoliv mě zná dlouhodobě ví, že já jsem zvířecí máma, mám doma 4 králíky, od malička jsme měli 1 000 000 zvířat, takže milujeme zvířátka. No a přivezli tady na tohleto focení tady tohohle pejska a já jsem si říkala, no tak to je v prdeli, protože prostě už máme 4 králíky, tohle tak
1: rasa.
0: Už nemůžu.
1: Co to je za rasu?
0: Tak přátelé, je to, já bych řekla, jako pomík, jo? Je to pomerian s nějakým špicem, nakombinovaný, nevím, prostě...
1: Malý udělatý. A hodně takový chlupatý.
0: A vzhledem k tomu, že já jsem vždycky měla německý dogy a Luky měl rottweilery, nebo to, tak to je
1: hodně docela... podobný žánr.
0: To je dost podobný žánr. Tak jsem to nechala být, říkám, nemůžu ještě přemlouvat na psa prostě, jo? To už jako too much. Tak jsem vyčkala a za 2 dny přišel on sám ve stylu Šájo, co ten pejsek z toho focení? A já, yes! Už bylo zaháčkováno a už jsme další den pro něj jeli. Oh. Takže dobrý.
1: No a tak to, že má tu vadu...
0: Není to pro nás vůbec žádná vada. Zjistili jsme to, že to je nejlepší na světě. Můžete ho vzít na koncert, na kamkoliv, jo. My prostě vždycky přesně přijedeme...
1: Plavat do Peřejí, prostě...
0: Počkej, my jezdíme, máme na raftu s ním taky. Všechno s ním děláme, jo. Jezdíme na závod Gumbalkán. Nevím, jestli o tom někdo znáte, ale je to závod, pořídíš si auto do 25 000, prostě úplnýho jako vraka. A jezdíš, minule jsme byli jsme nějaký Rumunsko, minulý rok jsme byli Polsko, letos Bosna a Hercegovina, jo.
1: Máte technickou? Auto
0: ne,
1: za 25?
0: To není potřeba. Jo. No takže... a máme

0: psíka a psík s náma celý týden v autě a perfektně.
1: Šájo, díky moc za rozhovor.
0: Já taky moc krát děkuju.
1: A vám ještě větší dík, protože bez vás, co by bylo Koťák Live bez vás? Děkujeme.

0: show v Česku, která se jmenuje Koťák Live. Dobrý večer. Mnozí z nás se zadýchají už při cestě do schodů. Dnešní host ale tráví život v běhu, na lyžích a ještě s puškou na zádech. Diváci ho znají nejen ze závodních tratí, ale taky ze sociálních sítí. Tam s humorem sdílí život vrcholového sportovce z Šumavy i své soukromí. Dneska se ale bude muset trefit do mých otázek. Dámy a pánové, přivítejte Ondru Mánka. Já vím, je mladší, hezčí tohle. Tamhle ta paní normálně tleskala takhle. To je jako hardcore faninka nebo je opilá. Fandí biatlonu.
1: To je to lepší.
0: Sedni si u nás, Ondro. Long time no see, jak se říká.
1: No, já bych tak jako ze začátku řekl, že se to tak, že ses tak jako rozrost, ne? Do šířky, když to možná cvičíš, tak to chceš slyšet, ale že, kreativ, jako, že si kreativ. Tě pamatuju, já jsem teď díval na Instagram nějakou fotku, jak jsi byl u nás doma 2019, tak to jsi byl ještě takovej, no oba jsme byli mladší, ať to nějak jako řeknu, jako dobře, ale no, tak po třetí takhle něco.
0: Jako je to tak, no, jak se říká, tlousnout znamená stárnout, u mě to platí dvojnásobně. Tak ano, byl jsem u tebe, Ondro, ale co jsem tam u tebe tenkrát dělal, že?
1: No, střílel a lyžoval, no tak, ale na to, že to bylo asi poprvé, ne v tu dobu, tak to nebylo úplně jako špatný, si myslím. To bylo něco s dětskou olympiádou, si myslím, tenkrát, nebo bylo to v rámci olympijského týmu, olympijského
0: výboru. Jak s dětskou olympiádou?
1: No nějaký...
0: My jsme natáčeli pro český olympijský výbor,
1: jo.
0: To je pravda, byly to nějaký videa a tebe jsme tam prezentovali jako mladou pušku mezi biatlonisty. A víc už se asi nepamatuju.
1: To je asi dostačující.
0: To je asi dostačující. Každopádně, musím tady pro kontext dneska vysvětlit. Měli jsme tady mít Verču Smolkovou. S Ondrou jsme domluveni na trošku jiném termínu, ale chci ocenit, jak velký srdce má a jak byl na nás hodný. Představte si, že v neděli dorazil, musel jet. Jak to bylo? Ty jsi musel jet ze Šumavy do Prahy,
1: ne,
0: z Prahy
1: ne.
0: Na Šumavu a zase zpátky.
1: Pro mě, já jsem skočil do řeči, já to sám nemám rád.
0: Do toho musel porazit dva draky a dej tomu drama.
1: No prostě tam zpátky, ale já to takhle mám jako vlastně furt, tak jsem nebyl tak překvapený, ale jako Prahu ze Šumavy dvakrát za den, tam zpátky už je taková trochu jako vyšší dívčí, bych řekl.
0: No to jsou tak 2,5 hodiny, to je spoustu času na cestách.
1: Jedna teď nám udělali dálnici, takže to je jako super, takže cesta trvá, nevím, 1:30, předtím to byly 2 hodiny, takže...
0: Jo. A je Šumava ten les za Plzní tam. Je to tam hezký, lidi to tam mají rádi.
1: Je to hele od Lipna po Plzeň, no. Doufám, že jsem to řekl dobře. Já jsem dělal maturitu ze zemáku na podruhý, ale snad tohle bych mohl vědět.
0: Cože, tebe vyhodili od maturity ze zeměpisu?
1: Vyhodili, protože já jsem řekl, řekl jsem, že průměrná teplota v Jižní Americe 45 stupňů, nějak a to bylo prostě, já jsem tam koukal, já to radši nechci specifikovat víc, protože
0: Ne, rozviň to. Tak globální oteplování dneska jako je všude hodně ale, teplo, ale 45.
1: Já jsem si vzal ten zeměpis, protože jsem studoval sportovní gimpl a jako říkali nám tam, tak si vem prostě, nevím, zeměpis a druhej, myslím, měl takový specifický předmět TSP, teorie sportovní přípravy, jak to byl sportovní gimpl, z toho máš jakoby povinnou tu maturitu plus ještě angličtinu nebo jazyk a češtinu. A ten čtvrtý předmět jsem si vzal ten zemák. Jsem si říkal, no to se na to nebudu jako muset moc připravovat, že to je jako jasný, všechno vyčteš v atlase, ale zrovna ten učitel, který mě zkoušel, tak mě neměl moc jako rád, tak

0: jsem šel
1: ještě
0: na
1: neměl
0: podruhý,
1: rád.
0: no. Já jsem v té škole moc nebyl.
1: Jo. Rozumím, rozumím. No, každopádně, ale ty seš na to, že tě je 24 let, na to, že už máš poměrně dlouhou

0: chci zmizet, tak vždycky se říká, že někdo zmizí jako po anglicku, tak takhle to bylo podobně s tím biatlonem.
1: Promiň, Ondro, to se říká všude jinde než v Anglii. Víš, co se říká v Anglii? Zmizet po francouzsku. To je zase takový malinkatý fun fact. No takže pozor, takže tvůj odchod z vrcholového sportu, z biatlonu, proběhl v tichu. Nebylo to takový, že jsi prostě vzal o první sloup ty...
0: Vůbec.
1: Neroztřískal jsi tam.
0: Ne, vůbec. Já jsem si myslel, že už jako nebudu mít někdy třeba tu myšlenku, že bych to ještě jako zkusil. A tak to trvalo třeba 14 dní. A tak teď od té doby se fakt možná paradoxně hejbu ještě mnohem víc, tak... Neříkám, že třeba všem dům jako úplně definitivní konec, ale tak uvidíme, no. Každopádně, jakoby v té reprezentaci teď nefiguruji.
1: Momentálně nejseš, jo. Ale...
0: Ale nechtěl jsem, jak vždycky, když někdo končí, tak pak nějaký ty srdcerivný to, nebo
1: mohl třeba většinou poplivat, no,
0: někdo
1: nebo tak.
0: Plive, ale ne, já jsem s těma lidma jako ze všema, řekl bych, za dobře, takže...
1: Nuda. No, každopádně, ty seš, je ti 24 let, máš za sebou už nějakou kariéru, a zároveň jsi velice disciplinovaný. Já musím říct, že mám hrozně rád sleduju Ondru Manka na sociálních sítích, vřele doporučuji, protože i ta celá vaše rodina je taková prostě krásná, vřela, držíte pospolu. A ta roubenka, je to roubenka?
0: Jo, já ti do toho skočím, jak říkal celá ta rodina.
1: Už nemáte rodinu.
0: A to ne, máme, jako to nestraš.
1: Jo, jsem se bál.
0: Ale chtěl jsem říct, že ségra teď jako roste, že vyrostla, že jako docela hezká, takže teď...
1: Nerostomilej malinkatej špunt, co
0: jo,
1: tam běhal,
0: jo.
1: Je žena.
0: Tak teď trochu odháníme, nestačíme moc odhánět kluky, že to je...
1: Kolik je?
0: 17.
1: Ajajaj, blbý. Ale tak ty máš furt ty z duchovky, ne, někde ve špajzu? Ne?
0: V garáži, no. Vždycky, když přijde nějaká návštěva, chtějí nějakou specifickou zábavu, tak je super...
1: Střílat její nápadníky z duchovky.
0: Ne. Tak je super jim připravit jakou zábavu, že jo? Protože to jim, je to takový nevšední, ne každej to asi jako nabídne, že si můžeš na zahradě u někoho zastřílet do terčů, ale ideálně předtím, než jako většinou, když jsou nějaký grilovačky, tak předtím, než se napijou, no, pak by to mohlo být takový nebezpečný.
1: Ale zase zábavnější trochu, ne?
0: Druhý soused, ten je, výjíždí se záchrankou, tak možná byl taky.
1: A máte společnou branku jako mezi plotem. Už zase, ježišmarja, Ondro, dneska dvakrát. Chtěl jsem říct, že ty jsi vlastně velmi disciplinovaný na to, jak jsi mladý, tak mě jako zajímalo vlastně, kde se tahle ten vnitřní motor, kde se to bere. Jestli se nepletu, vím, že to tak bylo ještě tak 2-3 roky zpátky, že jsi vstával třeba prostě na 6 ráno. Což když nemusíš, proč bys to dělal?
0: No, to ti otázkou, ale já jsem tak zvyklý, že většinou třeba v létě už, nebo takhle, já jezdím hodně na těch kolečkových lyžích po Šumavě a ono v 8 už lidi jedou do práce. Jo, tak to se jezdí normálně jako po silnici, prostě po hlavních. Není to tam tak frekventovaný samozřejmě, jak když si to Pražák představí, že by jezdil jako tady někde.
1: Po Nuseláku do práce.
0: No. Prostě. Tak právě já, když už skončím v těch, nevím, 7:30, tak až pak ty lidi začnou jakoby výjíždět, že ty silnice bývaly tak, nebo takhle jsem se to naučil, že byly prostě volnější a od té doby mi to nějak zůstalo. Ten den pak máš jako delší, no.
1: Teď vy máte hrozně moc ty, ne, takhle jako.
0: No, jsou tam takový.
1: Prostě zabereš celý prostředek.
0: Hele, to se liší podle toho, jestli jedeš klasiku nebo skate, kdyby jako nikdo nevěděl, tak skate to je takhle, že si prostě širší a klasika, to je normálně takovej ten, co si představí každý, když se řeknou, že jo, běžecký lyžování, tak to je ta klasika.
1: A no dobře, a na tý tam jezdíš teda klasiku, jezdíš na...
0: Všechno. Jako na nějakých silnicích to, na jiných zas to, když je to jako úzký, potkal bys tam auto, tak to je blbý, no. Protože nemáš brzdy na tom. Teď jsem vzadu tu brzdu a najednou bum, prostě už to ty svěrače nedali. No a teď já nějaký prostě jako sportovní věci, hezký, světle modrý, že jo? Že... A v autě kožený sedačky, ne, teď já jsem koukal, co tam, měl jsem tam nějaký prostě docela hezký oblečení, si říkám, ty vole, já musím rychle pod sebe něco naházet, jenže jsem byl furt v té koloně, tak jsem se tam takhle jako nějak nadzvet, jenže musel jsem pořád držet tu brzdu, že jo, tou nohou, takže takhle nějak jako mrzk jsem to tam pod sebe a říkám, hele, já se nedostanu, jenže teď jsem se musel zase vymotat z té kolony, že jo, no.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
8: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
7: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
8: Albert stojí za to jíst lépe.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
13: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
14: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
15: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
16: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
17: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Flexa, akučka a ta...
20: Křoviňák!
19: Klepeta.
21: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
24: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
23: O tu sousedovou přece.
24: Proč?
23: Ne, líbí se mi.
25: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
24: Mě už nemiluješ.
23: Ale miluju.
24: Ne.
25: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
26: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
23: FIO!
27: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
28: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
29: Už žádný, mami, restartuj to.
30: Už se mi nesekne při penalti.
29: Už nespane, když páříme s klukama.
28: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Hele, nebyl to Fittipaldi?
1: Tak to bude divoká jazda.
0: No, ale zatím to tak nevypadá.
1: Tak skoro do boxu?
0: Hele, a je to vůbec on?
2: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
18: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
3: Ne, vyprané v Pervolu.
18: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
4: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
5: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
6: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Návykový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
6: Nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Ale stalo se nám na soustředění, to bylo tenkrát Slovinsko, to je jedno kdy, ale prostě stalo se tak a byl tam nějaký prudký sjezd a teď ten trenér úplně neměl moc mapovanou tu trasu. No a na těch lyžích nebrzdí, že jo? Nemá to brzdy a rozjede se ti to někdy třeba klidně až, já nevím, 60, 70, no to ne, těch 60 km za hodinu. No a teď dole byla stopka, že jo? Na té silnici. Tak prostě buď, takže buď, jako máš tam pangate, no ale musíš tam nějak dostat, že jo? Takže,
1: do toho pangateu.
0: No jasně, ale tak jak si pomůžeš, že jo? Musíš prostě...
1: Úkol zněl jasně.
0: Prdělí si sednout skoro na ten asfalt, no. A to no, potom, si... no to jsme museli, no.
1: Jako, že sedínku si takhle bohobloval. No. Ježíš, bráško, a teď si to jen jakoby představím.
0: A tak ono trošku jako, ne. Ono trošku si zabrzdí, že táhneš jakoby ty kotníky od sebe a ono to pak, to je zase fyzika, to já moc neumím, ale prostě jako zpomalí to trochu, no ale pak to musíš...
1: jako plužit.
0: No, no.
1: To je ta známá historka toho Donutila, že oni na ní křičeli plužit a ona co zúžit? A to, tak 70 km v hodině nepříjemný.
0: A tak jako na ten pád nebo na to přisednutí, nebo jak to nazvat, to bylo míň, ale jako stalo se, no.
1: No a tak, a co, máš nějaký dres, který má třeba vypolstrovanou tu... No,
0: ne, to máš jenom na, máš jenom na kole, že jo? Není to jako normálně na kole, že máš tu plínu tam prostě pod... Nebo plínu, já nevím, jak se to jmenuje, jak...
1: Fakt se to jmenuje plína, oni do toho můžou čurat. Já jsem si vždycky říkal, když jezdíš Tour de France a jedeš prostě 8 hodin v kuse, do toho piješ a šlapeš a chci si trošku cíknout.
0: To mám kamaráda, se kterým jsem vyrozvonil, je teď asi jeden z našich nejlepších cyklistů, Matias Vacek se jmenuje. A ten říkal, že jako...
1: Jo. Nedělaj to. Ježiši Maria, bych nechtěl být ta paní, co se stará o ty drezy, po tom, co oni přijedou, všichni počúraný.
0: A tak já myslím, že to je už na takovýhle jako úrovni vrcholový, že jsou jako jednorázový ty drezy.
1: Vypaří, jo takhle. Myslím si, že já a GPT budeme mít zase zajímavý večer dneska. Máš pořád hezké kamarádky?
0: Říkal
1: se pro kámoše.
0: No, jako jo.
1: To je další důvod, proč sledovat Ondru Mánka. My jsme si z toho dělali srandu už pár let jakoby naspátek. On kolem něj všechno, s čím on se kamarádí, je atraktivní. Takže prostě, já nevím, co je něco, co vlastně by nemohlo být atraktivní a on to atraktivní má. Zubařku má atraktivní. Kdo se těší k zubařovi? Ondra, jo. Všechny jeho kamarádky jsou atraktivní. Ty nechceš si založit třeba nějakou soutěž krásy, nebo že bys byl ředitel?
0: Já jsem se bál, co řekneš, že si nechci jako založit, že teď hodně
1: model, jako
0: že, ne, že teď hodně letí takový ty online pasáci, ne, že pod sebou mají.
1: Ježíš, no ty kdybys byl online pasák, víš, jak bys byl zaházený. No to mě vůbec nenapadlo. Že bys byl prostě manažer, prostě bordel táta. No to je dobrý. No tak co, máš tam nějakou novou kamarádku, která je zase atraktivní?
0: Spíš míň, ono se to jako vytříbilo docela.
1: Lidi, život, viď. Pojďme se podívat na jednu veselou věc, ve které se možná mnozí z vás uvidí. Ondra má maminku. Maminka má telefon.
2: Normálně se to dělá furt těma prstama jako předtím.
3: Co?
2: No takhle to rolování.
3: Tak je to dotykový telefon, no. Asi se, jak bys ho chtěla ovládat, no.
2: Tak já jsem hotová z toho obličeje, že jo? Jo.
0: Ono to bylo podle mě
2: špatně.
1: No to bylo špatně slyšet ten začátek, no. Ale maminka má nový mobilní telefon, dotykový.
0: Ona jako měla dotykový celou dobu a tohle jsem se s ním udělal tak jako srandu, že jsem tam postavil mobil, že jsme to nějak jakoby instalovali, ale taková jako kravina asi... To je moje nejúspěšnější video, no, na Instagramu.
1: Mamka nechápající dotykový telefon.
0: No, ona pak hlavně šla do práce a všichni ty ženský, co jako to na ně tam vyjelo, tak nebyla úplně jako nadšená, když pak se mnou mluvila.
1: Jo, ona to vlastně vůbec nevěděla. Ona to vlastně vůbec...
0: No, ona pak přišla do práce a teď se tam na ní nahrnuli ty kolegyně, že jako, že to viděli, tak na to tak jako koukala, tak pak byl takovej nepříjemný hovor, ale jako vzala to.
1: Tohle je seriózní talk show, tak se chci zeptat, jestli máš stále problémy se zažíváním. Kdy naposledy jsi měl problémy se zažíváním na magistrále?
0: Tak to bylo přesně půl roku, jo, půl roku zpátky. Chceš slyšet ten příběh?
1: No mě by, asi jo, hele, asi tak jako škodolibě, víš, když si člověk říká občas v té zácpě, seš, špatně jsi to načasoval, jedeš pozdě a teď si říkáš, ty vole, to je strašný, co ještě mě potká, vždycky si vzpomeneš na Ondru a řekneš, ještě
0: může být i toho hůř. Tak, jak moc podrobně?
1: Radši středně, dejme středně, jak si večeřet.
0: Tak byl jsem mluvený, nevím, na 12. hodinu, že mám přejasnout, když by měl jsem být rok a půl v Praze, nějak teď už tam...
1: Na Lehanechový?
0: kousek. Na Suchdole. No a teď jsem byl domluvený s někým, že pojedu do centra prostě na nějaký čas. Tak si snídám, teď si měl jsem jako, dávám si většinou třeba jedno kafe, teď jsem si dal dvě a pak v lednici se tam na mě jako koukal ještě takový jako jeden Red Bull, jak jsem si říkal, jak já ho vypiju. A tak jsem šel do garáží, sedám do...
1: Probej, Ondra, jenom. A vidím tam ten Red Bull, tak jsem si dal ten Red Bull a pak říkám si, hele, třešně, super. A měli jsme zbytek mlíka, tak si dám teda ještě mlíko a říkám, dobrý, tak já jedu.
0: Sednu do té garáže, vyjíždím, cesta, já nevím, 25 minut, nebyla zrovna tam nebyla kolona, ono z toho Suchdola, pak přes Davice je to taky občas takový, že můžeš jet i hodinu, že ve finále jsem pak jezdil třeba stejně jako teď jezdím Šumava Praha, tak jsem jezdil Suchdol centrum, ale tak jsem... No. Tak jsem vyrazil, jo, a teď někam na Žižkov jsem jel. No a teď jedu a teď nějak jako začne bolet břicho, tak si říkám, jako no, tak prostě myslel, že to jako nic nebude, tak si jedu a teď jako najednou úplně křeč a ono nějakou dobu to jako vydržíš, podle mě, ale tohle jako, že se to, myslím, stalo jako úplně všem, že jednou za život se někdo jako po***ne, třeba. Já je jako víckrát, ale zpátky k tomuhle...
1: Jsou lidé, co si řeknou jednou a stačilo, a Ondra jenom...
0: Počkej, já tak těším se teď, až to dopovím. Tak to úplně takový se... Nemám jako žádný úchylky, jo, jen prostě, už jsem to začal tak. Takový sevření jako břicha, jak když máš po tréninku nějakým těžkým cvičíš břicho, tak pak, tak asi tak, jo? No a teď už mě tam naháněli, kde jako jsem. A já říkám, no už jako jedu a teď najednou jako zácpa, jako, ne ve mně, ale...
1: V tobě rozhodně ne.
0: Ale kolona,

0: No a teď se kouknu do toho, ne, vlastně to je do zrcátka, jo, zpětný to je. A teď jako vidím, že jsem úplně bílej, ne? A teď furt hovorí, kde už jako si máš tu prostě, to nějaký to video, už tady měl 5 minut být Magor, nebo nevím, to si mi teď vybavilo.
1: Ty Magore,
0: jo. No a teď já úplně křeč, teď ještě na mě, já jsem to nějak zabrzdil, nebo vlastně to se stalo, když jsem zabrzdil tu brzdu, že na mě jak začal někdo troubit, nebo jak jsem se kouk do toho zrcátka, tak teď už jsem začal blížit k tomu autu, tak jsem to zadup a teď ve chvíli, kdy jsem zadup tu brzdu a já ještě z ně... Teď jsem zadup tu brzdu a najednou bum, prostě už to ty svěrače nedali. No a teď já nějaký prostě jako sportovní věci, hezký, světle modrý, že jo, že... A v autě kožený sedačky, ne, teď já jsem koukal, co tam, měl jsem nějaký prostě docela hezký oblečení, si říkám, ty vole, já musím rychle pod sebe něco naházet, jenže jsem byl furt v té koloně, tak jsem si tam takhle jako nějak nadzvet, jenže musel jsem pořád držet tu brzdu, že jo, tou nohou, takže takhle nějak jako... Mrzk jsem to tam pod sebe a říkám, hele, já se nedostanu, jenže teď jsem se musel zase vymotat z té kolony, že jo. No, pak jsem se teda vrátil asi po 3/4, je to jako fakt nepříjemný, jak jako sedíš v tom a teď se bojíš, aby ti to někde jako v tom autě...
1: Neměl jsem ani tu plínu, nic a...
0: No, nic a teď, tak jsem přijel asi po 3/4 hodiny jako v strašnej... No, to je jedno, já to nebudu specifikovat. A teď jsem přijel do toho bytu, do těch garáží, že v těch garážích mají prostě místa jiný lidi, tam to nebyl moc velký jakoby barák, ale třeba 5 míst a zrovna prostě 2 lidi třeba byli v garáži a teď já už jsem musel vylézt.
1: Já si v duchu říkám, co se ještě p***re, ale jestli...
0: A já musel vylézt, že jo, z toho auta, protože jsem potřeboval někde jako rychle osprchovat, ale v tu chvíli ti to jako úplně, když se ti tohle stane, tak v tu chvíli ti najednou... To má taková křeč, že je ti to jedno, prostě, že pak máš takovou tu, že si řekneš, tak je to jako za mnou.
1: Poradil jsi ve svém životě s velkými výzvami, uvidíme, jak se poradíš s našimi Betano otázkami. Betano otázky, Ondřej Mánek. Ondro, za gaučem pro tebe něco máme. Ondra si obleče na sebe velké kalhoty. Prosíme neušpinit, ale to je poznámka. Kuba se snaží trefit do kalhot míčkem. Kolikrát se trefí, tolikrát se ptá Ondry na otázky. Koťák musí zůstat sedět za svým stolem. Ondra může uhýbat a pohybovat se, ale nesmí z plochy koberce. OK. Tak jo. No tak jo. Takže když se trefím, tak tu. Dobře. Ondro, se s tím tolik.
0: A počkej, já si mám jako asi držet, ne?
1: Jo, asi je lepší, tak.
0: A jak mám být daleko?
1: Musí být na tom koberci, a můžeš jako nějak...
0: Tak to není moc těžší se trefit, my jsme teď hráli na, jsme byli na lyžařském bále a my jsme na takovou jakoby pivní štafetu a no. Bylo to jakoby simulovaný biatlon a takhle si házel přesně míč, akorát tam, když ses netrefil,
1: jako jak tak... Takhle? Jo, trefil jsem se. První otázka. Tvoje nejvíc hot veřejně známá kamarádka.
0: Teď nechci odpovídat.
1: Hej, a to může. A tak nemůžu mu dát nějaký fun? No? Co říkali? Bendová je dobrá, ne teda jak moje holka. Ale určitě.
0: Já nechci odpovídat.
1: Musíš se takhle se pohybuj. No, jsi úplně schopný. Tak, kdyby neexistovala morálka a nikdo tě neznal, co bys si dělal? No tak asi bys byl ten
0: pasák.
1: Ten pasák, super. Yes, další. Kterou vtipnou lež si o sobě kdy řekl? Řekl.
0: Vtipnou lež, jo.
1: Vtipnou lež? No ty říkáš jen vtipný pravdy, viď? Dobře, jdeme dál. O čem ses naposledy radil s... Jo, počkej, já musím se nejdřív trefit, jo? Tak se ale pohybuj, ty jsi... No,
0: jak, já jsem jsi jak...
1: Jsi no, tak... Jo! Koho máš blokovaného na Instagramu?
0: Já jsem ještě neodpověděl na to předtím.
1: Jo.
0: Takže... O čem jsem se naposled radil s chatem? Nebo jo. Co?
1: No.
0: Všechno. Já to mám jak nejlepšího kamaráda.
1: Taky mám. A děkuješ mu?
0: Co?
1: Děkuješ chatu, když ti něco řekne?
0: Neudělal nikdy. Tak napravím.
1: Prej to nemá dělat. Prej to stojí ty společnosti jako $10 milionů. Jenom za to, že musí prostě tu kapacitu alokovat tomu. Jo, já tobě taky děkuju. Ale hejbej se trošku.
0: Jako jsem tam, jo, mám chodit nebo...
1: No ale musíš se vyhejbat.

0: Yes! To mě baví tohleto. Nejhorší společná dovolená nebo trip s partou?
1: Loňská. No to, jako to bylo dobrý, ale i hrozný jako zároveň. Tak řeknu loňský výlet na Ibizu.
0: A co se ti stalo? Trošku se bojím
1: jako zeptat. Bylo to vtipný sranda, ale mojí peněžence se to moc jako nelíbilo.
0: Kdo je největší drama queen ve tvém okruhu přátel? To je úplně zadarmo tohleto.
1: Asi právě, jak tady paní nebo slečna, já nevidím na dálku, tak se omlouvám, zmiňovala tu Verču Vobeckou, tak tak.
0: Veronika Vobecká je drama queen, dobře.
1: Ale někdo tam i taky... Jo.
0: Se nějak domluvte. Co je nejvíc random zpráva, kterou si kdy dostal od neznámé osoby? Já jsem strašně dobrý, já to vůbec nechápu. Strašně dobrý.
1: Jestli ne... Jestli nemůžu za stovku poslat nohy. Tak jsem si říkal, kdyby jako víc, tak kdyby lidi, bylo, ale za stovku. Jako.
0: Kdyby bylo víc stovek, čiže, že bychom si založili prostě OnlyFans a měli tam ty palce svoje.
1: To prej funguje, no.
0: Ondřej Mánek, dámy a pánové. Děkujeme, že jste byli součástí dalšího dílu Koťák Live. Velmi rádi bychom vás viděli live tady na místě. Lístky si můžete pořídit, no go out. Děkujeme za vaši podporu.

0: teď, v tuto chvíli je čas na naši promo nabídku. Takže pojďme na naše video, kde tedy se dovíte všechny důležité přednosti tohoto přístroje.
1: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Wellform Amazing Legs zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
0: Hedvábné nohy bez škrábanců, milé dámy, bez zapomenutých chloupků. Já si myslím, že to je absolutně hit. A je to opravdu největší hit pro letošní léto. Za chvilinku si ho ukážeme tady u nás ve studiu, ale pojďme si shrnout informace a pojďme si tedy říci, proč právě vyzkoušet pořídit si tento úžasný přístroj. Přátelé, tak to známe. Mnozí třeba už jsme v pokročilejším věku, naše oči už nám tolik neslouží a mnohdy přehlédneme opravdu některé chloupky, ať už na nohou, pod paždí, kolem bikin, v oblasti bikin. Samozřejmě tady všude na léto potřebujeme být perfektně upravené, ale můžete využívat také v oblasti kolem úst. Často tedy se objednáváme také do kosmetických salonů, objednáváme se tu na ty bolestivé epilace

No a někdy některé přístroje nebo taková ta klasická holítka způsobují nejenom řezné rány a škrábance, ale ještě velmi alergické reakce. Popáleniny, podráždění, depilace voskem, také velice bolestivá záležitost. To všechno s holením vytváří opravdu problémy a velice nám to znepříjemňuje život. Zvláště potom v létě, kdy chceme skutečně vypadat a cítit se dobře. Takže přátelé, všechno toto vyžaduje častou údržbu. Ovšem dnes přicházíme s tímto fantastickým pomocníkem Velform Amazing Lex, což je perfektní odstraňovač chloupků pro menší i větší plochy i pro ty nejcitlivější oblasti. Technologie mikrooscilace je použita pro bezbolestné odstranění opravdu všech chloupků. Máte tu 4 vibrační hlavy s velmi rychlým pohybem, tam i zpět. Těmto hlavicím se říká takzvané plavecké hlavice a přizpůsobí se tedy absolutně každé křivce, každému záhybu, se kterým běžně míváme problémy a právě na těchto místech ty škrábance a řezné rány vždycky vznikají. Je tu také vestavěná exfoliace, no a tento přístroj tedy je určen speciálně pro nohy, paže, ale můžete tedy skutečně i kolem úst, i tam, kde je ta pokožka citlivější, nebo právě v oblasti kolem bikin. Tak. A dámy a pánové, co je ještě fantastická záležitost? LED světla. Protože právě, že máme nedostatečné světlo, spousta chloupků unikne naší pozornosti, pak na sluníčku je, teď to najednou objevíme a co teď. Takže tato světla fungují, abyste snadno viděli opravdu i ty jemnější chloupky a tady mohli si poradit i s nimi. Tento přístroj je přenosný, lehoučký a opravdu naučíme se s ním zacházet velmi rychle. Když si to shrneme, jaké jsou tedy jeho funkce? Bezbolestné odstranění chloupků. Plovoucí hlavice, které navíc jsou tedy pozlacené 18-karátovým zlatem. To znamená, že tento přístroj je hypoalergenní pro všechny typy pokožky. Nemusíte se bát takových těch klasických podráždění. Je to úžasný ergonomický design, který se skvěle drží, skvěle je také dobíjecí, to znamená, že šetříme přírodu, může vám vydržet už opravdu na velmi dlouho, ne-li na celý život. LED světla zabudovaná přímo do přístroje je bezpečný pro všechny typy platě. No a plovoucí hlavice, které se krásně přizpůsobí každé křivce. Takže to všechno v tomto přístroji získáváte. No a pojďme si to srovnat. Jaké jsou tedy úžasné nohy z Velform oproti tedy klasickým holícím strojkům, které jsou běžně dostupné. Takže úroveň bolesti u tedy normálních dámských holících strojků můžeme si způsobit řezné rány a nebo tedy podráždění kůže. S Velformem je naprosto bezbolestný a minimální tedy reakce, ne-li mizivá. Takže žádné takové ty pupínky vyskákané, nic takového, svědivé vyrážky, opravdu nic, ničeho se nemusíte bát. Funkce exfoliace, no samozřejmě u běžných holících strojků absolutně neexistuje. A ano, přímo toto je vestavěno. To znamená, že ty odumřelé kožní buňky, které už nám k ničemu neslouží, taktéž tedy s tímto přístrojem odstraníme. Potřebný krém na holení. Na Velform nepotřebujete nic. Jenom klidně suché nohy, krásně tímto přístrojem vyholíte do hladka a opravdu i vaše pokožka se bude cítit velmi lehce a velmi svěže. Kdežto u klasických holicích strojků tento krém určitě potřebujete. Přenosnost. Je to velmi kompaktní zařízení. Velform je opravdu velice lehoučký, krásně ergonomický design, tedy úžasně se drží v ruce, navíc se snadno ovládá. No a pokud máte normální klasický holicí strojek, tak opravdu k němu většinou jsou takové těžší a ještě k němu právě potřebujete mít sebou ten krém nebo tu holicí pěnu. No a co se týče dlouhodobých
vyšších nákladů, tak pochopitelně klasické strojky po pár použitích můžete rovnou vyhodit, takže musíte koupit znovu, nebo taková ta plastová holítka samozřejmě také vyhazujeme na jedno použití a tak dále, kdežto tento přístroj je opravdu opakovaně použitelný, snadno se čistí, všechno si to tady ukážeme, takže tady vidíte, že jednoznačná volba padá na tento úžasný Wellform holící přístroj, protože je to inovace, má všechno, co bychom si mohli my ženy přát pro to, aby jsme se v létě cítili báječně, skvěle, aby jsme všechno vyřešili rychle. Znáte to, já vždycky se k tomu odhodlávám dlouho dopředu, protože trávíme v koupelnách hodiny a stejně ještě dokonalé to není a pak sluníčko odhalí právě ty problematické třeba partie, ty části, kde jsme opravdu se nám nepodařilo oholit pokožku tak, jak bychom si přáli. Takže celé balení Wellform Amazing Lex obsahuje tedy tento přístroj, čistící kartáček, USB nabíječku, jednak kabel, jednak tedy zástrčku, no a také tedy cestovní tašku. Takže toto je obsah balení, který si získáváte dnes každý a každá, kdo si o něj za chviličku budete moci začít volat. A tady už jasný důkaz, jak skvěle to funguje a jak to vypadá před použitím tedy Wellform holícího přístroje a po použití jenom hladoučké, hebonké, sametové, tedy nohy, ale pochopitelně můžete i ruce, podpaždí, kolem úst, zkrátka tam, kde chcete opravdu mít pokožku vyhlnou do hladka a chcete, aby to hlavně bylo také bezbolestné a žádné tedy alergické nebo podrážděné reakce vaší pokožky. To si můžete skutečně s tímto přístrojem absolutně senzačně dopřát. Tak milé dámy, co mu říkáte? Já myslím, že to je úplně snová záležitost, něco, co hlavně na trhu běžně dostupné opravdu není, takže takto, aniž byste se objednávali do nějakých salonů, takto si můžete tento přístroj tedy získat právě dnes u nás. Já musím říci, že pro mě je to naprostá premiéra, takže já jsem úplně nadšená společně s vámi, milé dámy. A teď si ukážeme, jak to funguje. Čtyřikrát až rychlejší a výkonnější než klasické holící strojky. Hlavně se mi líbí, jak je vytvořen opravdu velice lehoulinký. Tady vidíte čtyři tedy hlavice, které se krásně otáčí, jsou potažené 18-karátovým zlatem. Máte na nich tento kryt, ten je potřeba samozřejmě odstranit. V této části strojku je potom zdířka právě na dobíjecí kabel, který je součástí každého balení, takže jenom takto zastrčíte, sunete do zásuvky, dobijete si a pak na mnoho a mnoho hodin opět vám vydrží. Na horní straně potom vidíte jediné tlačítko, kterým se ovládá. No a přátelé, teď už slyšíte ten zvuk, slyšíte ten zvuk, když se spustí, jak to tedy takto bzučí. No a přátelé, už všechno nám funguje. Vidíte, jak rychle se otáčí, že z dálky vůbec ani nebylo vidět, ale je to tak velká, velká rychlost, otáčivý pohyb, který každý, i ten nejjemnější chloupek tedy skutečně odstraní. No a potom po tedy použití jenom takto jednoduše odmontujete, očistíte a máte zase připraveno na další použití. To je všechno, přátelé. I kartáček tedy na vyčištění, všechno tedy je součástí balení Wellform, tedy Amazing Lex. Takže milé dámy, milí pánové, je to tady, už vás déle napínat nebudeme. Toto všechno si od nás dnes tedy získáváte a 75 možností, což je absolutně senzační záležitost. No a přátelé, pojďme se teď podívat, jaká bude částka. Doporučená cena je už teď fantastická, 1359 korun. Dobijete a můžete používat nekonečně mnoho. Můžete mít v kabelce, pořád u sebe, nenápadná záležitost. Takže přátelé, já si myslím, že u nás to jde lépe. Co říkáte? Že my vždycky, když něco tak senzačního, něco, co využijete, léto, celé léto, budete si říkat, wow, ještě, že jsem si ho pořídila, no
tak je to senzační. Dokonce pod 1000 korun. 980 korun. Přátelé, ruku na srdce, kolik jsme kdy utratili? Ať už za tedy objednání se do kosmetického salonu na nepříjemnou bolestivou epilaci, depilaci, přátelé, je to tedy už jenom tedy třeba kolem rtů. To taky velmi, velmi bolí, pochopitelně. Přátelé, pro mě to je opravdu osobní hygienický přístroj. Takže já bych to

se nedělila s nikým dalším. Proto tedy tato částka, abyste se nemuseli právě o ně dělit, aby vám na ně nikdo nechodil, abyste je měli jenom pro sebe. Tak přátelé, tři ještě momenty, než se to všechno spustí, protože já si myslím, že dnes bude vyprodáno. 75 nemůže stačit pro vás, pro dceru, pro neteř, pro vnučku, pro milí pánové, pro vaše partnerky. Takže na koho teď myslíte? Už točte číslo 226 226 248, ale nejdřív myslete, milé dámy, především na sebe, protože ještě jeden moment. A startujeme právě teď, takže teď už volejte. Přátelé, teď už volejte. No a pojďme se ještě jednou podívat, jak senzačně byl promyšlen, vymyšlen tento jedinečný pomocník, se kterým už se nebudete chtít a ani už nemusíte nikdy loučit, když si ho právě teď pořídíte. Jediné tlačítko, čili velmi snadný způsob ovládání, podívejte se krásně, vám tedy takto padne do ruky, je opravdu velice lehoulinký, velice lehoulinký, potažený 18-karátovým zlatem, všechny čtyři hlavice a přátelé, důležitá informace, automatický systém zprovozněn, což je úžasné, protože nemusíte tedy čekat na telefonické spojení, ale můžete si i přes tento systém zamluvit Wellform přístrojů, kolik jich tedy chcete, protože takováto šance zase hodně dlouho nemusí tedy přijít. Já vám říkám, pro mě je to absolutní premiéra, ze které jsem naprosto nadšená. Všechno krásně funguje, rychle. Máte všechno, co byste si mohli představit a přát, čili tedy kartáček na čištění těchto zlatých pozlacených hlavic. Máte tu i připojovací kabel se zástrčkou, čili krásně i rozpojíte ty hlavice, odděláte z přístroje, můžete omýt i vodou, necháte uschnout, máte na ně i kryt ochranný, vložíte do kabelky, máte na cesty neustále při sobě, protože teď v létě pořád se nám to děje, že vždycky najednou někde, ať už tedy pod nosem, kolem úst, ať už v podpaždí, ať už právě na nohou, které chceme, aby byly opravdu hladoučké, aby nebyly podrážděné, že se tam čas od času, nebo ten sluneční paprsek nám odhalí nějaký ten chloupek, který našemu zraku unikl. Proto tento přístroj má i zabudované LED světlo, které krásně, pokud jste v příšeří nebo někde, kde opravdu nemáte to dostatečné osvětlení, tak abyste dobře na tu ošetřovanou oblast tedy viděli a opravdu, abyste si poradili i s těmi problematickými partiemi, těmi záhyby kolena, podkoleny, kolem kotníků. No, tam to někdy hodně, hodně bolí, protože se tam pořežeme, poškrábeme tím, jak ty klasická holítka, ty holící přístroje opravdu nedostatečně tam tedy opravdu dosáhnu. A podívejte se tady za pár vteřin, jemnost, hladkost a perfekce a dokonalost. No a jakmile přestane fungovat, jenom tak to jednoduše dobijete, jak jste zvyklí dobijet svůj telefon. A protože dokonce i zástrčku tady máte, tak ani to nemusíte řešit. A opravdu kdekoliv, vidíte, že tady dáma i v restauraci rychle najednou zjistila, že je potřeba něco doladit, tak doladila. Vy si samozřejmě můžete odběhnout, odskočit si a kdekoliv to budete potřebovat, tak svůj Wellform tedy využít naplno. No a přátelé, my samozřejmě každý tedy využíváme takových přístrojů úplně jinak. Ale tady podívejte se, jak jednoduše, snadno, jemně se používá tento přístroj. A opravdu je to takové to rychlé upravení se. Skutečně, když najednou zjistíte, že někde něco není tak, jak má, tak to krásně, jednoduše a bezbolestně. To se mně líbí, přátelé. A opravdu jsou to takové ty hygienické přístroje, které nezdílíme. I ta klasická holítka nezdílíme, každý máme to svoje. Samozřejmě si ho chráníme, čistíme. No a proto tedy, abyste se nemuseli dělit ani o tyto úžasné pomocníky, proto tedy dnes jsme se dostali na tuto fantastickou částku. A když si uvědomíme, jak i ta nejklasičtější holítka, že dnes prakticky třeba tři holítka máte, já nevím, za kolem 300 až do 500 korun. Když chcete opravdu ne takovou tu úplně příšernou kvalitu, ale chcete trošku lepší kvalitu, tak opravdu kolem 500 korun můžete zaplatit
zaplatit za klasická plastová, která použijete párkrát a můžete je zase vyhodit. Ale toto je přístroj, který byl chytře vymyšlen, navíc skvěle funguje, je hypoalergenní díky té vrstvě 18-karátového zlata. Po použití krásně jednoduše odstraníte, opláchnete, no a máte zase všecko připraveno na další použití. V případě, že cestujete, ještě nezapomeňte na ochranný kryt. No a takovýmto jedním tlačítkem své horní části se snadno a rychle ovládá. Můžeme si to tu ještě jednou pustit, ať slyšíte i ten zvuk. Když se všechny čtyři hlavice naplno tedy rozběhnou, přátelé, a je to obrovská rychlost, je až čtyřikrát tedy silnější než klasické holící strojky. Pak zase vypnete, no a tady právě v tomto místě je zdířka na dobíjecí kabel v případě, že přestane fungovat, takže připojíte do zásuvky, máte tu i zástrčku, která je součástí balení a máte tu i čistící kartáček. Tak přátelé, pokud jste se před chvilkou nemohli dovolat, tak teď se nám náš jeden agent nebo agentka se nám uvolnili, takže teď to vyzkoušejte znovu, přátelé, a nebo stále máte k dispozici automatický systém, protože hodně z vás opravdu si zamlouvá Velform skutečně i vícerokrát a dobře děláte, přátelé. To už máte prakticky na celý život tento přístroj, protože se snadno a jednoduše dobíjí, tak jak jste zvyklí svůj telefon, tedy si dobijete i svůj Velform. No a přátelé, my opravdu nevíme, kdy znovu tento největší hit letní sezóny bude zase k dispozici, jestli vůbec. Takže dámy a pánové, já myslím, že to můžete krásně využít vy, pánové, jako dárek. No a vy, milé dámy, absolutní nezbytnost. To je samozřejmě něco, co potřebujeme všechny. No a aby to bylo bezbolestné, aby to bylo rychlé, aby jsme s tím ztráceli co nejméně času a aby to bylo efektní, tak to je přesně on, to je přesně on. Teď ještě pro 9 z vás, ať už se dovoláte, nebo využijete automatický systém, ještě 9 šancí, které jsou tu k dispozici v našem dnešním sobotním vysílání, přátelé, které bylo naplněno prestižními klenoty, vzácnými klenoty a teď tedy hotový poklad, co se týče kosmetických přístrojů. Přátelé, jedinečný pomocník pro dokonalé oholení vaší pokožky bez podráždění, bez škrábanců, řezných ran, bez opravdu toho, aby některá místa na vaši, ať už je to na vašich nohou, v podpaždí, kolem úst nebo v oblasti kolem bikin, aby byla zůstala nedokonalá, neoholená dobře. To se vám tedy tady s tímto úžasným přístrojem nestane. A podívejte se, i LED světlo, které je chytře zabudováno, protože právě světlo bývá ten problém, že nevidíme všechny chloubky, no a potom na sluníčku to zase vidět je a to nám způsobí nepříjemné pocity. Takže přátelé, jednoduše, rychle, prakticky kdekoliv můžete vyřešit, protože je lehoulinký, je opravdu fantasticky tvarovaný ergonomicky, takže vám bezvadně padne do ruky, snadno se ovládá a nesmírně výkonný. Čili skutečně hodíte do kabelky a máte ho sebou i na cesty. A ještě jednou se pojďme podívat i u nás ve studiu pro vás všechny, kdo jste se k nám připojili třeba právě až teď. Ještě i vy máte šanci si jej získat. Ještě vám ukážu, že je opravdu malý, krásně tedy vytvořený, opravdu úplně lehoulinký. No a tady v těchto místech tady jsou LED světla, takže z každé strany máme tu 4 hlavice, kterým se říká plovoucí, protože se pohybují tam a zpět velmi rychlým tedy pohybem. Můžeme si to tady zase znovu ukázat. Vidíte, jak spustíte, rozsvítí se hned světlo automaticky. Hlavice se roztočí, jsou potažené 18-karátovým zlatem, tak, aby právě ty podrážděné reakce pokožky byly eliminovány. Dokonce je tu systém, tedy exfoliace, to znamená zbavování se těch mrtvých buněk kožních,
které často nám na pokožce ještě zůstávají a zbytečně ji zatěžují a znečišťují. No a přátelé, v případě, že už nebudete používat, dáte tedy ochranný nástavec a v případě, že nefunguje, krásně si jednoduše připojíte do zásuvky a dobijete si zase na spoustu a spoustu dalších hodin a dalších ošetření. Můžete používat tedy skutečně na jakoukoliv oblast vašeho těla, pochopitelně největší efekt a hlavně nejvíce času vám ušetří při

0: Ošetření vašich nohou, milé dámy, všechny to známe, každá používáme něco jiného, no a teď už nebudete chtít jinak. Tento se stane vaším stínem, stane se vaším doprovodem, vaším perfektním a dokonalým pomocníkem, tak abyste se vždycky cítila a také vypadala, jak se říká, jako ze škatulky. Takže opravdu upravené a spokojené, dobře se budete cítit, no a přátelé, protože je důležité, aby tyto přístroje opravdu byly vždycky pro každého z nás, zvláště pro vás se senzitivní pokožkou, nebudete se chtít o ně dělit. No ale často se stane, že právě naše třeba dcery můžou přijít a říct, jo, mami, co to máš, to je super, můžu to vyzkoušet. Ne, nemůžeš, protože jsem ti koupila tvůj. Přesně tak si můžete poradit i s touto situací, protože ještě 6 možností, které je možné využít a buď to přes automatický systém, anebo ještě stále můžete samozřejmě vyzkoušet, pokud dáváte přednost klasice, telefonnímu kontaktu, ještě stále 226 226 248. Teď máme momentálně volné. Máme volné některé tedy z našich kolegů či kolegyň, takže můžete teď znovu volat. A přátelé, 980 korun je absolutně úžasná částka, protože už ho máte na pořád. A na letošní léto tedy spolu opravdu nezapomeneme. Ale ještě 5 těchto úžasných chytrých mašinek je to k dispozici. A pro vás, kdo jste tu nebyli, pojďte se podívat společně se mnou ještě jednou na video, kde se vše krásně vysvětluje.
1: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Wellform Amazing Legs zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
0: Přátelé, já myslím, že to je absolutně sen každé dámy, každé ženy, bez rozdílu věku, protože opravdu tady snadno, pohodlně se usaďte, užijte si to, možná, že si to i užijete. Konečně to, co většinou je spojeno s takovými neúplně příjemnými pocity. Já jsem se zrovna nedávno tak řízla v té kolenní jamce, znáte to, to jsou ty problémové partie. Takže přátelé, pro vaše jednodušší, spokojenější léto a krásné hladunké nohy, no a veškeré oblasti těla, kde budete chtít Wellform využít. A startujeme poslední 3 minutky, které zbývají do konce tedy pořadu, než potom předám slovo. No a přátelé, už jenom 2 poslední možnosti, které tu máme. A v tuto chvíli můžete tedy buď si o ně zavolat, a nebo tedy využijete automatický systém. Mnoho z vás využilo alespoň 2 přístroje, si zamluvilo a dobře děláte, přátelé, samozřejmě z hygienických důvodů, ale taky z toho, že je pořád chcete mít u sebe a pořád se o ně nechcete dělit, pak se to postrácí a tak dále, známe to, přátelé. Takže tady v jednom balení tedy si opravdu získáváte tento perfektně promyšlený, vymyšlený přístroj, který je navíc nesmírně hladěnký, 4 plovoucí hlavy, špice, které jsou potažené 18-karátovým zlatem. To je právě to, proč nevzniká podráždění, pokožky, opravdu žádné nepříjemné alergické reakce. Čili pro i osoby, kdo máte opravdu velmi takovou tou jemňonkou pokožku, tak skutečně vyzkoušejte, protože to stojí za to. 980 korun si myslím, že je úchvatná částka, no a že tedy opravdu můžete si dopřát jednak pro sebe a potom i pro vaše blízké. Tady v tomto místě se tedy dobíjí v případě, že přestane fungovat. No a přátelé, jedna poslední šance. Tak to byla obrovská rychlost. 75 možností na začátku. Tady je tedy tlačítko, kterým se vše spouští. V případě, že už tedy nebudete používat, můžete krásně odejmout hlavici, krásně ji opláchnout vodou. Máte připraveno na příští používání. Všechno zapadá, ochranný kryt tedy a můžete vyrazit i na cesty. Pořád mít neustále při sobě v kabelce. Je opravdu lehoulinky, krásně se vám tam vejde a nemusíte ani myslet na dobíjecí kabely. USB kabel je součástí, stejně tak i zástrčka a i čistící kartáček na ty jemňonké chloupky, které by se v hlavicích mohly usadit. Jedna poslední možnost, jedna poslední příležitost. Já si myslím, že dnes budou všechny možnosti vyčerpány. Divila bych se, kdyby tomu tak nebylo, protože přátelé, toto jsou přesně ty přístroje, které nám tak usnadňují život, že už si to potom bez nich nedokážeme ani představit a vůbec si říkáme, jak jsme bez nich mohli vůbec žít. Když to jde bezbolestně, efektně, rychle a jemně, no tak to je naprostá dokonalost. A věřím, že i vaše odezvy těch z vás, kdo je vyzkoušíte poprvé, že budou skvělé a už se na to moc těším. Určitě nám tady dejte vědět. Přátelé, posledních pár vteřin, za malou chvilinku musím předat slovo, takže určitě si to nenechte ujít. Srdečně gratuluji všem, kdo jste se k nám dnes připojili.
2: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
3: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
4: Krásný dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u nás ve studiu a dnes bych chtěla mluvit o jedné ne tak úplně důležité věci, ale o věci, která trápí spoustu z nás, a to jsou naše vlasy. A v určitém období, u žen je to třeba období menopauzy, přichází taková nepříjemná záležitost, a to je větší vypadávání a řídnutí vlasů. U mužů samozřejmě je stejný problém. Někdo se s tím popere, neřeší, ale je spousta z nás, kteří ten problém vnímáme trošičku jinak. A samozřejmě snažíme se různými produkty a preparáty a tento v podstatě proces nějak zvrátit nebo zastavit a dopřát zase naší hlavě to, co si zaslouží, to znamená prostě tu krásu, tu ozdobu, kterou se můžeme pyšnit. Je pravda, že samozřejmě stejný problém mají i muži, kdy začíná období, pakliže to samozřejmě nemají geneticky dané, kdy začínají trošičku řídnout, většinou to začíná na koutech, potom postupně dozadu. A samozřejmě jsou i muži, kteří to neúplně příjemně snáší a všechno se to odráží v podstatě i na naší psychice. Já sama mám problém už v podstatě, dá se říct, od prvního porodu, kdy mi začaly řídnout vlasy a postupem času, jak přišla i menopauza, tak samozřejmě to vypadávání nastalo nebo začalo být tak neúnosné, že jsem i potom musela přejít na mou už původní barvu, aby ten rozdíl nebyl tak viditelný, protože samozřejmě na tmavších vlasech je daleko více vidět, pakliže máte řidčí vlasy. Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet produkt, který můžete vyzkoušet za chvilinku i vy, který jsem vám dnes přinesla a který vám může pomoci právě s tímto problémem, který trápí spoustu z nás. ať už jsou to ženy v menopauze, ať už to jsou muži ve svých

0: Účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
1: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
2: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
3: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
4: Trápí vás stejný problém? Vypadávání, řídnutí vlasů, plný hřeben pokaždé, když se češete? Máme pro vás řešení. Hřeben Power Grow od Wellformu. Používá bezpečný laser, červené a modré světlo nízké intenzity pro stimulaci vlasů a jejich růstu. Hřeben Power Grow využívá technologii původně objevenou vědci z NASA a prokazatelně pomáhající k růstu silnějších, hustších a zdravějších vlasů. Další výhody hřebene Power Grow jsou, že ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst vlasů, zlepšuje krevní oběh a vyživuje a posiluje vlasy. Jak funguje funkce trojité generace hřebenu Power Grow? 7 červených diod stimuluje nejhlubší části pokožky hlavy. 7 modrých diod regeneruje povrch vlasového folikulu. Vysoce přesné okno s laserovým paprskem vyživuje vlasové kořínky a pomáhá zahustit vlasové folikuly. A vibrační vlny konstantní rychlosti zvyšují průtok krve. Sada balení hřebenu Power Grow obsahuje hřeben pro růst vlasů, masážní hřeben, sadu na manikúru, štětec a samozřejmě návod k použití. Hřeben Power Grow je jako ta kouzelná hůlka, díky které se cítíte znovu mladí. Stejně snadné jako česání vlasů. Na snímcích můžete vidět uživatele před a po používání hřebene Power Grow. Pokud vám vypadávání vlasů sebralo úsměv na tváři, náš hřeben Power Grow vám ho může opět vrátit zpět. Takže, jak se říká, nakopnout své vlasové folikuly, které spí, tak zrovna teď je ten okamžik, kdybyste měli vzít

0: do ruky telefon a začít objednávat, protože tenhle ten produkt, který vám teď dnes nabízím, je jedinečný a myslím si, že ten, kdo to nevyzkouší, přijde o hodně. Přijde o hodně, protože pokud vy máte stejný problém, řešíte neustále řídnutí, vypadávání vlasů, a špatnou kvalitu vlasů, protože samozřejmě nejen, že podporuje ty vlasové folikuly a probouzí je více k životu, ale samozřejmě tím, jak podporuje také pokožku hlavy, tak tím pomáhá i zdravějšímu růstu vlasů. Takže teď je ten okamžik, kdybyste měli objednávat. Omezené množství máme, takže přátelé, pospěšte si, abyste nepřišli u tuhletu jedinečnou nabídku, kterou dnešním dnem přináším. Jak se říká, každý má takový ten svůj černý box, černou krabičku, letadla jí mají také, no vy můžete mít tu svoji. Takže v tuhletu chvíli máte možnost využít jedinečnou šanci pro to, aby váš úsměv byl zpět na tváři a ne proto, že se něčím budete bavit, ale protože se opět budete cítit dobře, budete se cítit krásně, nejenom ženy, ale i pánové. A já si myslím, že i vy využijete tuhletu skvělou nabídku, protože pokud vás strápí právě ty vaše kouty a nebo vzadu takzvané takovéto kolečko, které občas se prostě mužům objeví a nechcete vyloženě jít sednout si k holiči, aby vám vzal celou hlavu, tak i vy můžete večer třeba při televizi využít tenhle ten skvělý přístroj.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
0: Tak přátelé, a teď se podíváme, cože to je v té naší černé krabičce. Takže podívejte se, tohle vám přijde, pakliže si objednáte tento náš úžasný produkt. Takže podíváme se samozřejmě zblízka na každou jednu věc. Tak co se týká speciálního hřebenu, tak ten vypadá přesně takhle, podívejte se. Podívejte se. Naprosto jednoduché.

K němu se ještě vrátíme, ale teď vám ukážu zbytek. Máme tady samozřejmě i speciální masážní hřebínek, který je úžasný v tom, že si můžete v podstatě před užíváním tohoto hřebenu trošičku více prokrvit právě tu pokožku hlavy a máme to ve dvou velikostech. Jedna je taková řidší s většími čuplíčky, řekněme tomu, a druhá je s menšími. To, která vám bude více vyhovovat, můžete využít. No a v neposlední řadě, nesmíme zapomenout, také na úžasnou cestovní manikuru, ačkoliv cestovní, já si myslím, že mít tohleto doma by měl každý. Úplně. Podívejte se, co je uvnitř. Nejen klasická manikúra, ale máme tady žiletky, máme tady holítko, máme tady zrcátko, nůžky, máme tady pinzetu, dokonce tady máme pilník, který se otevírá, malý hřebínek, nůžky. No a přátelé, jelikož je to cestovní manikúra, tak máme i cestovní kartáček na zuby. Takže pokud cestujete, můžete využít, pokud necestujete, máte doma kompletní manikúru, krásně, takhle se vším všudy, v krásném balení. Můžete i někoho obdarovat. Takže to je v podstatě celý set, který je uvnitř tohoto balení. No a já se teď vrátím v podstatě k hřebenu. A celý tento koncept je v podstatě na tom, že vám pomáhá znovu opět nastartovat ty spící vlasové folikuly, které tam máte, a pomáhá jim opět v růstu. Pomáhá speciálními světly a také vibrací. Zapínání je naprosto jednoduché a už svítíme. A v podstatě takhle jednoduše můžete užívat každý den. Třeba u televize budete večer koukat na televizi a v podstatě můžete tímto způsobem pomáhat právě růstu vašich vlasových folikul. Další věc, kterou můžete, je odendat tento nástavec a v podstatě používat to bez něj právě na vibrace. Vibrace se zapínají na straně, naprosto tiché, ani u televize to nevadí, a můžete opět provádět masáž celé hlavy. Je to velice příjemné, musím říct, že už jenom to užívání je velmi příjemné a pakliže se rozhodnete opět nasadit nástavec, takhle jednoduše vypnout a to je celé. Takže myslím si, že denně, já teda musím říct, že většinou to praktikuji večer, já se přiznám, před spaním. Je to příjemné, příjemně to promasíruje, tak nějak uvolní to i v podstatě mě. A dokonce to používám právě, když mám trošičku bolesti hlavy. Většinou je mám při změně počasí, a to asi většina z nás od určitého věku, tak i tehdy sáhnu tedy po vrgombu, protože v tu chvíli je to opravdu něco, co vám uleví. A používám ho, já se přiznám, že ho používám tedy bez nástavce a používám pouze na prohřátí, pro masírování a s vibracemi. Takže to je to, jak já užívám, jak já používám tenhle ten úžasný hřeben a já si myslím, že i vy ho budete používat stejně rádi a stejně často v okamžiku, kdy zjistíte, jak úžasně funguje. Takže pokud jste se rozhodli, nebo ještě jste nebyli rozhodnuti v tuto chvíli, tak teď doufám, že jsem vás přesvědčila, abyste sáhli po telefonu a objednali si i vy domů tenhle ten úžasný hřeben. Takže přátelé, pokud i vás trápí vypadávání vlasů, řídnutí vlasů, špatná kvalita vlasů a vůbec špatný pocit z toho, že máte tyhle ty problémy, teď je ten okamžik to změnit, protože i vy si můžete zakoupit tenhle náš úžasný hřeben Power Grow. A v tuto chvíli i vy můžete říct pápa těmhletěm problémům. Takže pokud i vaše vlasové folikuly spí a dělají, že tam nejsou, tak právě teď je čas na to je probudit znovu k životu. A věřte mi, že si zvyknete používat ho dennodenně, stejně tak, jako to dělám já.

0: zvyknete si na to s radostí v okamžiku, kdy zjistíte, že vám opět rostou takové ty dětské vlásky v místech, které dříve zely prázdnotou. Takže přátelé, pospěšte si, protože jedinečná nabídka se neodmítá. Máme omezené množství, takže je možné, že pokud si nepospíšíte, ne na každého se může dostat. A myslím si, že cena je naprosto bezkonkurenční. Pospěšte v tuhletu chvíli, dostávám pokyny z režie, že opravdu čísla ubývají, počet možností se snižuje, takže buďte to i vy, kdo si domů nechá doručit tenhle ten úžasný box, černou krabičku, říkejme tomu třeba tak, a v ní tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. Pospěšte si, protože poslední šanci máte právě v tuto chvíli. Nevždy přicházím s nabídkou, nevždy přicházím s šancí zakoupit skvělý produkt a pokud ta šance je právě teď a právě tady, tak ji využijte. Hřeben Power Grow může být i pro vás skvělým řešením a opět vracením úsměvu na vaši tvář.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
0: Takže přátelé, já si myslím, že v tuhletu chvíli už jste dostali úplně všechny informace, všechny pro, a teď jsem chtěla říct i proti, ale v podstatě proti jste nedostali žádný. Takže jenom pozitiva. Dámy, a pokud i vás opravdu trápí tyto problémy, někdy tyto problémy přichází a v období, kdy v období porodu, nebo v období, kdy jsme porodili, tyhle ty problémy občas opravdu se stávají každému z nás. Někdy ty problémy přichází právě s menopauzou, což v podstatě dá se říct, že oba tyto příklady se staly konkrétně mně, takže teď budu hovořit sama za sebe a musím říct, že v období menopauzy nebo když ta menopauza právě přišla, tak to vypadávání se ještě znásobilo, musím říct. Nejen začaly velice rychle řídnout ty vlasy a právě i v těch okolních místech, jako jsou kouty. A u těch tmavších vlasů je opravdu problém, že to prosvětlení nebo ta místa, kde už ty vlasy nejsou, jde opravdu hodně vidět a pokožka prosvítá. Takže je to opravdu velmi nepříjemné pro nás, pro ženy, protože přece jenom, jak se říká, vlasy jsou taková koruna ženy. A v okamžiku, kdy tu korunu ztrácíme, tak samozřejmě trošičku to i vnímáme my vnitřně, necítíme se ve své kůži. Ale tyto problémy nemají jenom ženy, tyto problémy a pocity mají i muži. A i oni mají šanci to změnit. Takže pokud i vy máte ty spící vlasové folikuly kdekoliv, tak tohle vám je 100% najde a probudí. Takže přátelé, pospěšte si, protože v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Myslím si, že za bezkonkurenční cenu, když se podíváte na trhu, za kolik se prodávají podobné přístroje, anebo za kolik nabízejí podobné procedury různé kliniky, tak zjistíte, že ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde a nejsou bohužel dostupné pro všechny. Vy můžete mít takovou malou vlasovou kliniku doslova ve svém obýváku, nebo v ložnici, nebo v koupelně. V podstatě kdekoliv, kde se rozhodnete, právě ty vaše vlasové folikuly probouzet. Takže přátelé, pospěšte si, máte jedinečnou šanci v tuhletu chvíli získat i vy vaši malou vlasovou kliniku domů a to přímo v tomto malém, úžasném hřebenu Power Grow. Pospěšte si, ať nepromarníte šanci, kterou máte právě teď, protože může být poslední. Takže přátelé, ještě si připomeneme, co všechno obdržíte, pokud si zakoupíte náš hřeben Power Grow. Tak nejen, že dostanete samozřejmě tenhle ten úžasný hřeben, který obsahuje i nástavec, který můžete samozřejmě oddělit a používat ho bez nástavce, pouze na vibrační metodu, ale získáváte také speciální masážní kartáč. Takhle jednoduše se používá a v podstatě můžete si promasírovat právě pokožku hlavy a lépe prokrvit. Já to používám před kartáčem, protože lépe prokrvená pokožka propustí více toho úžasného světla. Tak, také získáváte masážní kartáč a v neposlední řadě úžasný set manikúry, ale já říkám nejen manikúra, protože to je taková cestovní černá krabička, která obsahuje holítka, břity, pinzetu, pilník, zrcátko, nůžtičky, malý hřebínek, klasické nůžky a samozřejmě i cestovní kartáček. Takže takhle krásně můžete vycestovat. Myslím si, že je to naprosto skvělá věc, když to máte všechno takhle pohromadě. No a tohle celé vám přijde v jednom balení a můžete to využívat nejen na cesty, ale samozřejmě i na doma. Já se přiznám, že co se týká masážního kartáčku, tak ho používám i během dne, třeba u čtení nebo když jen tak odpočívám, protože je to strašně příjemné a musím říct, že to promasírovávání pomáhá právě uvolnit, pokud máte nějakou bolest hlavy. Takže celý tento set může být váš. Objednávejte. Takže přátelé, definitivně poslední šance pro vás získat tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. A víte, co je na tom úplně asi to nejlepší? Že ho v podstatě můžete využít úplně kdykoliv, protože svým rozměrem a tím, že je bezdrátový, tak se vejde do každé kabelky a vy můžete tenhle ten úžasný přístroj používat v podstatě kdekoliv, třeba i v práci, v kanceláři, kdekoliv vás napadne, prostě zapnete a začnete svoji vlasovou kliniku přesně v okamžiku, kdy vy budete chtít. No a za bezkonkurenční cenu. Takže přátelé, poslední šance pro vás, pokud i vy chcete opravdu počet není neomezený. Máme omezený počet těchto úžasných hřebenů, takže pospěšte si, ať i vy se stanete majitelem tohoto úžasného produktu a i vy se můžete začít cítit opět, jak se říká, ve formě, protože vás nebude trápit problém s řídnutím nebo s vypadáváním vlasů, pakliže ty vaše vlasové folikuly pouze spí a nejsou probuzeny, tak věřte mi, že tenhle vlasový detektor je najde, probudí opět k životu. A nejenom to, ale i ty původní vaše vlasy, které máte, vám tak dokáže v podstatě tou svojí péčí doslova a do písmena, já to řeknu, nakopnout, že kvalita vašich vlasů bude opravdu někde jinde. Takže přátelé, teď je ten čas. Vidíte? Pospěšte si, vemte do ruky telefon a objednávejte poslední kousky, které tady máme pro vás, protože máte jedinečnou příležitost získat náš hřeben Power Grow.

0: teď, v tuto chvíli je čas na naši promo nabídku. Takže pojďme na naše video, kde tedy se dovíte všechny důležité přednosti tohoto přístroje.
1: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Wellform Amazing Legs zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
0: Hedvábné nohy bez škrábanců, milé dámy, bez zapomenutých chloupků. Já si myslím, že to je absolutně hit. A je to opravdu největší hit pro letošní léto. Za chvilinku si ho ukážeme tady u nás ve studiu, ale pojďme si shrnout informace a pojďme si tedy říci, proč právě vyzkoušet pořídit si tento úžasný přístroj. Přátelé, tak to známe. Mnozí třeba už jsme v pokročilejším věku, naše oči už nám tolik neslouží a mnohdy přehlédneme opravdu některé chloupky, ať už na nohou, pod paždí, kolem bikin, v oblasti bikin. Samozřejmě tady všude na léto potřebujeme být perfektně upravené, ale můžete využívat také v oblasti kolem úst. Často tedy se objednáváme také do kosmetických salonů, objednáváme se tu na ty bolestivé epilace. No a někdy některé přístroje nebo taková ta klasická holítka způsobují nejenom řezné rány a škrábance, ale ještě velmi alergické reakce. Popáleniny, podráždění, depilace voskem, také velice bolestivá záležitost. To všechno s holením vytváří opravdu problémy a velice nám to znepříjemňuje život. Zvláště potom v létě, kdy chceme skutečně vypadat a cítit se dobře. Takže přátelé, všechno toto vyžaduje častou údržbu. Ovšem dnes přicházíme s tímto fantastickým pomocníkem Wellform Amazing Legs, což je perfektní odstranění.

0: kdy hledáme signál.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
14: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
18: Už nespane, když paříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
19: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
21: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
22: A běhej, rozpohybost třeba.
23: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
24: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.

0: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan. Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Křoviňák.
3: Klepeta.
5: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Miki,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Tak nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

You know what? I'm done. When it gets like that,

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Zdraví začíná v malých návycích.
9: Tak jim to nandej.
10: Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
10: Vzlet povolen, přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
15: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
16: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
15: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
16: Albert stojí za to jíst lépe.
17: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
18: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
19: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
20: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
21: Objev tím nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
24: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
0: Nulka. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
25: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
26: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
27: Ty máš vždycky něco v rukávu.
28: Mám M-Bank.
26: M-Bank. Velká malá vítězství.
29: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza,
31: Maško,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrada.
30: Jsme přátelé?
32: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
33: Nálikový látky, až posadnu tím přelnu.
34: Správně, jsi šikulka.
35: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
36: Pojďte se podívat.
37: Dej do ní svoji nabíječku.
38: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
39: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé.
15: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
16: Oral-B!
17: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
20: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
21: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
22: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penaltě.

0: nedeš, paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
2: Přemku? Jedu jsem z okresu.
3: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
2: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
1: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
6: Quiet, please.
7: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
8: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
9: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
9: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
10: No jo, přišla na snídani.
9: No Jiřinko. Hele. Jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
10: Dobrý nápad.
9: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
10: Až 70%.
9: No, a to je pěkný. To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
12: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
13: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
12: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
13: Albert stojí za to jíst lépe. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
17: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
18: Fiat Days jsou tady.

0: získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
5: Jdu si dát pauzu.
6: Dej si pauzu, dej si KitKat.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
8: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
9: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
10: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
9: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
10: Albert stojí za to jíst lépe.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
10: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
3: Tady mi Čenka nepochlete.
7: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
8: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Flexa, akučka a ta...
4: Křoviňák.
9: Klepeta.
11: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
12: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted.
11: Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
20: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
18: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
22: Ne, vyprané v Pervolu.
21: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
15: Přemku, jenom jsem z okresu.
16: Z finančáku?
17: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
16: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
15: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
18: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
19: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
18: Fio.
20: Flexa. A kučka. A ta...
21: Šoviňák.
20: Klepeta.
22: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
23: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
24: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
25: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
26: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
27: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
28: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
30: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
31: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
32: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin.
0: Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče značky AEG jako pračku s antialergickým programem nebo sušičku s technologií proti srážení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
12: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
13: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
14: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
15: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
16: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
15: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
16: Albert stojí za to jíst lépe.
17: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Oral-B!
21: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
22: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
25: Už žádný, mami, restartuj to.
26: Už se mi nesekne při penalti.
27: Už nespane, když páříme s klukama.
24: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.

a čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno do...

0: do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
17: Tady mi všechno nepotřebujete.
16: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
18: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
19: Flexa, akučka a ta...
20: Křoviňák.
19: Klepeta.

0: Unio by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.